0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Rádio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek. Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio. You're not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
1: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
4: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
5: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
4: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
5: Café-gusto.cz.
6: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Kronoce. Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem Jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
7: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firma na zážitky
9: CZ.
12: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby Velké Meziříčí. Dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.

0: www.adrenaliny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky
2: CZ.
5: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
6: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, nahory.
7: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí pro vozy Škoda starší 4 let.
8: www.autoracek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
9: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům.
11: Česká volejbalová reprezentace míří do Jihlavy. Od 12. do 14. června se v Horánské aréně představí česká mužská reprezentace v rámci turnaje Evropské volejbalové ligy. Čekají vás napínavé souboje, skvělá atmosféra a špičkový evropský volejbal. Přijďte podpořit český tým v boji o vítězství a nenechte si ujít volejbalovou událost roku na Vysočině. Vstupenky k dostání v síti Ticketportál. Buďte součástí hry!
12: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
13: Kapely Činasky, Miraj, Lucie, Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejny 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
12: Vysočina Fest.
13: Největší multižánrový festival našeho kraje.
12: A vy budete u toho.
13: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
14: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: XXL výprodej v online shop CZ.
1: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Historická vozidla v City Parku Jihlava. Staňte se svědky závodu 1000 mil československých s průjezdní kontrolou vozidel v sobotu 13. června po 13. hodině v Parčíku u centra. Na pasáži navíc od 11 hodin soutěž šlapacích autíček pro děti. Expozice veteránů v City Parku již od 6. června.
0: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Kotilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci posunuli novelu stavebního zákona do třetího čtení. Cílem změn je zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Ve druhém čtení zaznělo asi 130 pozměňovacích návrhů a jednání trvalo téměř 13 hodin. Návrhy nyní posoudí hospodářský výbor, poté bude moci sněmovna o novele definitivně hlasovat. Ceny ropy výrazně klesly poté, co americký prezident Donald Trump odvolal plánované další údery na Írán. Trump zároveň uvedl, že Teherán přijal hlavní body mírové dohody a brzy bude oznámeno její podepsání. Trhy reagovaly poklesem obav z narušení dodávek ropy z Blízkého východu. Cena ropy Brent se propadla pod hranici $90 za barel. Úvodní duel světového šampionátu přepisoval historické tabulky. V utkání Mexika s Jihoafrickou republikou padly hned 3 červené karty. To se na fotbalovém mistrovství světa stalo poprvé po 20 letech. Brazilský rozhodčí vyloučil ve druhém poločase 2 Jihoafričany a 1 Mexičana. Mexiko i přes početní komplikace zvítězilo 2-0. V historii světových šampionátů jde teprve o 7. zápas se 3 vyloučenými hráči. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Od zítřka se uzavře silnice na železničním přejezdu mezi Třeští a Jezdovicemi na Jihlavsku. Šoféři budou muset úsek objíždět přes Batelov. Dočasně pozastavený bude provoz také na železniční trati. Uzavírka potrvá do úterý 16. června a dotkne se všech, kteří cestují do krajského města přes Třešť. Přejeme šťastnou cestu a ještě se podíváme, jaké počasí nás bude provázet. Na Vysočině by ráno měla panovat menší oblačnost, během dopoledne začne ale od západu přibývat. Postupně by pak mělo být až zataženo s přeháňkami a teplotami do 17 stupňů.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
11: Snídaně šampionů. 6 hodin, 2 minuty, startuje páteční snídaně na Hit Radio. Krásné ráno s vámi, Michal Knip, David Jošt, ahoj.
12: Ahoj, dobré ráno.
11: Vítejte v pánském klubu opět. Jasmin má dnes volno a pojďme si říct jednu věc, že to páteční ráno je tak trochu yin-yang, jo. Velký smutek ve fotbale, 2-1 Jižní Korea nás porazila, ale je pátek.
12: Je to tak,
11: ale o Focusu bude ještě řeč. Teď muzika Michael Schulte a Rehab, tím začínáme. Hezké ránko.
13: Hit Radio.

0: 6 hodin, 5 minut, tohle je páteční Hit Radio, snídaně šampionů, krásné ráno. Tak víkend už se nám blíží a nás by zajímalo, co chystáte vy na víkend, co chystá David na víkend?
1: Tak já budu odpočívat a vzhledem k tomu, že je partnerka mimo republiku, tak se budu hodně, ale opravdu hodně koukat na fotbal.
0: Takže ty máš volno, ty máš pre.
1: Myši mají pre.
0: Jak to vypadá u vás? Co vy chystáte na tenhle víkend? Přemýšlím, co vůbec chystám já. Já jedu do Krnova na víkend, odpočinout si. První volný víkend, takže to bude spíš takový relax. Ale zajímá nás, jaký víkend plánujete vy. O tom bude minuta šampionů za malou chvíli. Tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jaké jsou ty vaše plány na víkend. A možná se v tom pozná někdo z dalších posluchačů. Tak napište nám to na 777-937-777. Vrátíme se k tomu. Teď vám letí další muzika. Rudimental, Waiting All Night na Hit Radio. Hezké ránko.

0: Rudimental LR, takhle vám hraje páteční hit rádio Snídaň šampionů. Krásné ráno. Plány na víkend, o tom je minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, no a co chystáte na nadcházející víkend. Začínáme teď. Hanka Nové Město nad Metují. Já mám ku podivu volno, ale budeme u nového domečku na zahradě. Lucka Žiželice půjde s rodinou na festival dechové hudby Kmochák v Kolíně. Eva Ledeč nad Sázovou bude makat na zahrádce a užívat volno. Anička Havlíčku v Brod jde s přítelem na svatbu užít si to a taky konečně vytáhnout ty šaty, které tak nutně potřebovala rok zpět. Petra Zlín, oslava 30. narozenin syna Erika, tímto ho zdraví i všechny posluchače. Děkujeme. Renata Varnsdorf bude v práci tak makačka. Luděk Ostrava, výlet na Lysou horu. Jiří Duchcov, syn 18 let, já 40 let, bude party. Mirka Klecany, jedeme s mužem na Hradecký kloběh, těším se pak na pivko. Lucie Bruntál, mám chuť jen odpočívat. Tak možná jste se v tom poznali. Třeba takový David bude odpočívat tenhle víkend.
1: Včera začalo mistrovství světa ve fotbale. Ani jeden z našich posluchačů nenapsal, že se o víkendu koukne na fotbal.
0: A ono se o víkendu hraje, jo? Ono se, on je mistrovství.
1: Samozřejmě, teď se bude hrát fakt, skoro jo? Dva měsíce v kuse.
0: Ono se hraje. O fotbale bude řeč za malý moment tady na Hit Radio. Nejdřív další muzika, Činasky, potkal jsem tě po letech, taky Rejdel, ten hezké ránko.

0: Ray Dalton. 6 hodin 17 minut, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, dneska pánský klub. Michal, David s vámi, hezké ránko. A dost možná budete taky potřebovat minimálně dvě kafe, a to kvůli tomu dnešnímu stáváníčku. Tak kdo jste stával ve 4 hodiny, zvedněte ruku.
1: Já zvedám ruku.
0: Já zvedám ruku a musím říct, že úplně zbytečně. Já jsem teda nevstával kvůli fotbalu, ale mě probudilo. Potřeboval jsem prostě jít na záchod, tedy ráno, jo.
1: Okay.
0: A vstávám a teďka jdu a vracím se zpátky a teďka koukám přes balkonové dveře v ložnici, jak naproti u sousedů svítí telka a říkám, tyjo, co tam blbnou tyjo takhle brzo. A najednou vidím trávník a já, no jasně, on se hraje vlastně fotbal.
1: Úvodní výkop 4:00 středoevropského času.
0: On se hraje fotbal, tak dost možná jste se koukali, nicméně kdo jste se nekoukal, tak máme tady pro vás zápas Česko-Jižní Korea ve 20 vteřinách.
2: Začíná utkání Jižní Korea, Česká republika.
3: Soufal a je to gól! Ladislav Krejčí posílá Česko do vedení!
2: Pozor na tuhle příležitost, je vyráno. 1-1.
3: Pozor na to a je to 2-1 pro Koreu.
2: Bohužel je konec. Jižní Korea otočila zápas s Českou republikou a vítězí 2-1.
0: Takhle to dopadlo. Takhle to dopadlo. Ten úvod není úplně slavný teda, nicméně samozřejmě šancí to otočit máme spoustu a třeba v těch dalších zápasech budou i jednodušší jména našich protivníků.
1: Je to tak, bystřejšímu fanouškovi neuniklo, že v sestavě jeho Korejců se opakovalo hned několik jmen. Mojí nejoblíbenější sekcí je obrana a záloha, tak přečtu jenom to, jo. Takže aha, začínáme brankářem Kim, pak obrana Lee, Kim Lee a záloha Lee.
0: Takže samej Kim a samej Lee.
1: Samej Kim a samej Lee.
0: Kdo se v tom má vyznat? No, nicméně možná ta jména budou opravdu jednodušší a při tom zápase příští týden hrajeme ve čtvrtek.
1: Od 18:00 proti Jihoafrické republice.
0: Je, takže to bude takový odpočinek, dalo by se říct, po tom vstávání, protože podle mě má dneska půlka České republiky rozhozený biologický hodiny.
1: Je to tak. Já ještě připomenu, že potom 25. června hrajeme s Mexikem od 3.
0: Ale ráno.
1: Od 3 ráno, ne.
0: No tak budeme fandit. Budeme fandit a budeme rádi, když vy tady s námi budete i teď chvíli před 6:30, za chvíli další muzika Disturbed, taky Pink, no a samozřejmě přehodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
5: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
6: XXL výprodej v online shop CZ.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
12: Dotace z Fatre jsou zpět.
13: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
12: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
13: Ti, co sousedům staví novostavbu.
12: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
14: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
15: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
16: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
17: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
18: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
19: Senkor.
20: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
21: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
22: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
23: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
24: Unihobby.
23: Rozumíme českým kutilům.
25: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Třebíčsku u letiště Náměště na silnici směrem od Vícenic u Náměště nad Oslavou havaroval autobus a skončil v příkopu. Na místě zasahují hasiči a policie, projíždí se jedním pruhem.
26: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Vysočina.

0: Tohle je Pink, tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. Minuta po půl sedmé, přejeme hezké ráno. David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Slovenské dráhy omezují spoje, chybí jim totiž strojvedoucí. Železniční společnost Slovensko řeší nedostatek personálu, kvůli kterému musela omezit část vlakových spojů. Nejvíce se situace dotkla vytížené trasy Bratislava Galanta, kde dočasně ubyly odpolední osobní vlaky. Fotbalový šampionát je v plném proudu, druhý den turnaje ale nabídne jen dva zápasy. Jeden už máme za sebou a druhý odehraje Kanada proti Bosně a Hercegovině. Utkání startuje ve 21:00. Malá trafika, velké štěstí. V jižní Francii padly během jediného týdne dvě výhry v loterii Euromiliony za víc než miliardu korun. Místní trafika se tak během chvíle stala doslova magnetem na štěstí.
0: Myslím si, že ten trafikant tam bude mít teďka velký fronty. Možná padne hat-trick. Já už se nedivím, že tam teďka bude mít velkou návštěvnost.
2: Zkuste si to představit před víkendem, vyhrát třeba miliardu.
0: Co bys s tím dělal? Já si myslím, že i milion by byl dost na víkend, co? To rozfoforovat.
2: Ono i 100 000 by bylo dost na víkend.
0: To bylo hezký. No tak nicméně, my jsme rádi, že jste v pátek ráno vsadili na nás. Muziku, tu máme nachystanou, tohle je Celine Dion, staví se i Welshly Arms. No a za malou chvíli pro vás budeme mít info, jak vyhrát parádní chytrý hodinky pro vaše ratolesti. Tak pojďme na muziku, 6:33, krásné ráno.

0: pátek. Konečně, co? Ještě teda nějak přežít dnešek a víkend už na vás čeká. No a díky Hit Radio může být tenhle víkend váš šťastný víkend. Vyhrát totiž můžete chytré hodinky Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíc korun. To jsou chytré hodinky pro vaše děti. Stačí zastavit u nás na webu na hitradio.cz, napsat nám, jaký hit je váš nejoblíbenější. A pokud ho právě během víkendového vysílání uslyšíte a zavoláte na 800 937 937 během 10 minut, tak tyhle parádní hodinky Garmin jsou vaše. Tak myslím si, že tohle je skvělý důvod, proč se vyplatí ladit vaše Hit Radio i o víkendu. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc detaily, najdete na webu hitradio.cz. Další muzika nachystaná. Poetika Půlnoc, taky Linkyni, no a přehodíme i aktuální dopravu. Pro vás, kdo nás sledíte na cestách, ať víte, jak to v pátek ráno jezdí. Hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když...
7: 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý...

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
7: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
9: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
10: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. S komplikacemi aktuálně počítejte u letiště Náměšť na silnici směrem od Vícenic u Náměště nad Oslavou. Havaroval autobus a skončil v příkopu. Na místě zasahují hasiči a policie.
11: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
12: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Takhle vám hraje páteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, 6.51. Dobré ráno. Mistrovství světa ve fotbale. V plném proudu a vy si ho můžete vychutnat na nový televizi. Tady u nás na Hit Radio můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun. Jak na to? Je to naprosto jednoduchý, chceme za to jediný. Podělte se s námi na webu na hitradio.cz o vaši nejhistoriku ze stěhování. A už dnes ve snídení šampionů v 8.50 jednoho z vás vybereme a vyhrává. A můžete to být právě vy. Tak šance zapojit se stále je. Detaily podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a pokud vám náhodou neklapne televize, tak máme pro vás další tip na výhru. To stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velký výdaje. Proto MND, dodavatel energií, má ještě další soutěž, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování. No a výhru můžete využít třeba na stěhovací firmu, novou výmalbu nebo vybavení domácnosti. Stačí do prohlížeče zadat mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe kontakt.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Historická vozidla v City Parku Jihlava. Staňte se svědky závodu 1000 mil československých s průjezdní kontrolou vozidel v sobotu 13. června po 13. hodině v Parčíku u centra. Na pasáži navíc od 11 hodin soutěž šlapacích autíček pro děti. Expozice veteránů v City Parku již od 6. června.
3: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
4: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Hey, what's up, it's Rihanna.
6: I'm Harry. This is The Weeknd.
7: S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. 350 miliard korun, to je schodek státního rozpočtu, před kterým varuje Národní rozpočtová rada. Nevylučuje ani překročení hranice 3% HDP, kterou stanovují pravidla Evropské unie. Kritizuje také plánované zmírnění rozpočtových pravidel a upozorňuje na rostoucí zadlužení státu. Český statistický úřad dnes oznámí, jak se v prvním čtvrtletí vyvíjel počet obyvatel Česka. Zveřejní data o narozených dětech, úmrtích, migracích, sňatcích i rozvodech. Počet obyvatel České republiky roste od roku 2014, v posledních letech ale pouze díky přistěhovalectví. Loni se narodilo rekordně málo dětí a populační růst zajistila výhradně zahraniční migrace. Jihočeský region zasáhlo silné krupobytí, západně od Českých Budějovic se vytvořila bouřková buňka, která se při postupu na východ rychle zesílila. Silná vrstva krup na silnicích načas vytvořila zimní vzhled krajiny a komplikovala dopravu. Bouřka vznikla odpoledne a postupovala přes jihočeskou metropoli. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: O víkendu nás čekají otevřené zahrady po celé Vysočině. Zavítat budeme moci na 28 míst, kam se třeba běžně nedostaneme. Lidé mohou navštívit soukromé školní a terapeutické zahrady i květinovou farmu v Pelhřimově. Některá místa budou přístupná celý víkend, jinde bude otevřeno jen v sobotu nebo v neděli. Podrobný přehled najdete na webu akce. Dnes na Vysočině naměříme v maximech 14 až 17 stupňů a i když bude po ránu panovat menší oblačnost, během dne se nebe zatáhne a měly by se k tomu přidat také přehánky.
12: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
13: Snídaně šampionů. 7 hodin, 2 minuty, pátek ráno, posloucháte Hit Radio, dobrý den. Když řekneme větu už jen 2 týdny, tak právě dnes se dá říct ve dvou intonacích, jo? Tak buď, už jen 2 týdny, říkají děti, a pak, už jen 2 týdny, říkají rodiče. Ano, přesně za 2 týdny v pátek se rozdává vysvědčení a začínají prázdniny. No tak školáci, už se vám to blíží a rodiče, vám přejeme dobrý nápady při vymýšlení aktivit pro vaše ratolesti, pro ty naše andílky. No a pro vás všechny další parádní muzika. Morandi, Angels, s vámi Michal Knejp, David Jošt, Jasmin na Rock for People, tak vítejte v pánském klubu. Hezké ráno.

0: Tohle mi neskutečně připomíná diskotéky, možná i vy na to máte tuhle vzpomínku. Morandi, Angelos na Hit Radio. 7 hodin, 7 minut, krásné ráno. Pojďme si něco představit. Představte si, že sedíte v klidu na terase. Pijete kafe a najednou okolo vás proletí něco. Něco, co zní jako dron a vypadá jako naštvaný sršeň v obleku Batmana. Jo, tak na Slovensku kvůli tomuhle hmyzu lidi panikaří a volají na 112. Co se tam děje? Masivní invaze drvodělek, což, pokud se ptáte, jsou obří až 3 cm včely.
1: Jsou to takový přerostlí čmeláci, který no. Ale dokážou vyděsit.
0: No čmeláci, vypadá to jak sršeň, člověče. Sršeň opravdu v černém gotickém oblečku. Něco mezi, jo.
1: Sršeň, která poslouchá Nightwish.
0: Tak přesně takhle to vypadá. Jestli jste si to doteď nepředstavovali, tak teď už víte. Možná se ptáte, jestli jsou nebezpeční. Tak nebezpeční nejsou, ale takhle. Věřte něčemu, co zní jako vrtulník, jo? A tak nás napadlo, jestli vy, kdo nás posloucháte, máte nějaké speciální historky právě s takovým hmyzem, ať už létajícím nebo chodícím, pavouci a tak dále. Já teda, jestli můžu přidat svoji historku, tak mi takhle jednou vletěla do auta otevřeným okýnkem včela, která se odrazila od protijedoucího kamionu a spadla mi přímo mezi nohy na sedačku. Jo.
1: Extrémně nebezpečný.
0: No počkej, jako nepíchla mě, i když vlastně si říkám, že kdyby píchla, tak bych možná byl teďka o něco šťastnější. Ale, já i hned zastavoval na krajnici, teďka nikdo nevěděl, co se kolem mě děje, já blikačky zastavil a vyletěl jsem ven, jo. A právě to si říkám, to je dost jako nebezpečná situace, určitě se vám, kdo nás ladíte, taky stalo, že vám do auta vletěl nějaký takovýhle hmyz, takže nic moc, jo. A nebo pak ještě samozřejmě historky s pavoukama, jednou jsem odhrnoval závěs a něco mi takhle spadlo za tričko na záda. Já jsem myslel, kamarádi, že se zblázním. Byl to pavouk, obrovský, co ty, Davide?
1: Já si pamatuju, že jednou mě na koupálku, ještě když jsem byl úplný dítě, 3x za den píchla vosa.
0: Nekeci.
1: Což je celkem smůla, takhle zpětně řeč.
0: A do jakých míst?
1: To bylo různě po těle.
0: Různě po těle. Prostě tak. A byla to jedna vosa?
1: Určitě
0: nebo?
1: Určitě mi to nepřispělo.
0: Byla to jedna? Tak si neměl dráždit.
1: Proč bych jí dráždil?
0: Dráždil, mazliku, už to dráždili. No tak, vy, kdo nás sladíte, určitě si vzpomínáte na nějaké vaše historky z takovouhle havěti, ať už létající, nelétající. Pojďte nám to poslat jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777. Jaká je ta vaše nejbizarnější lekací historka, co z to nejšílenějšího jste kdy v panice udělali? Případně nám taky můžete připsat, kdo u vás doma plní roli hlavního likvidátora hmyzu, když se objeví problém. Jak to je u vás, Davide? Seš to ty anebo
1: Eva? No jasně.
0: No jasně. Tak u nás to já rozhodně nejsem. Tak pojďme na to. 777-937-777, to je číslo k nám. A tohle je další skvělá muzika na páteční ráno, to vás bude bavit. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Tak pojďme na to, hezké ránko.

0: Jefferson.
1: Takhle zní páteční Hit Radio, 7 hodin 16 minut, krásné ránko.
0: Na Slovensku aktuálně probíhá invaze drvodělek, to jsou až 3 cm černé včely, Slováci panikaří, volají 112. Ptali jsme se vás, jaké jsou vaše nejbizarnější historky s hmyzem nebo pavouky, co nejšílenějšího jste kdy v panice udělali, případně kdo u vás doma plní roli toho hlavního likvidátora, když se nějaká taková havěť objeví. A nečekali jsme, že dorazí tolik zpráv, tolik hlasovek, tak pojďme se na to vrhnout, píše třeba Jana. Ahoj Michale. Tohle se nám jednou stalo taky, manžel měl otevřenou malinkatou škvíru u okýnka v autě a u mě pod nohama něco přistálo. Sršeň. No, chytla jsem strašného hysteráka, manžel řídil, ale nakonec jsem překonala strach a tu potvoru umládila pantoflí. Hlavní likvidátor hmyzu je u nás manžel, ale co jsou naše malí dcery větší hysterky než já, tak u drobnějšího hmyzu jsem už za hrdinu. Mě baví ta definice, u drobnějšího hmyzu. Děkujeme za zprávu. Další vzkaz od Anonyma. Ahoj, štítím se těch velkých tlustých pavouků. A jednou se mi ještě jako náctileté holce stalo, že když jsem se při sprchování ve vaně otočila, tak jsem tam měla tyhle pavouky dva. Nahatá, nenahatá jsem z té koupelny vystřelila jako blesk a bylo mi v tu chvíli úplně jedno, že jsem nahá. Naprosto chápu. Taky píše Vondra. Zdarec borci, jednou mi při jízdě na kole vlítlo něco velkého otevřenou pusou přímo do krku. Nic moc, když jedeš 40 km za hodinu a ta svině taky neletěla úplně pomalu. No, žihadlo jsem nedostal, nevím, co to bylo zas, ale náraz byl tak silný, že mi trošku pochrumal hlasivky a já měl potom týden hlas jak Mončičák křížení stylem Lindemannem z Rammsteinu. Od té doby si fakt dávám pozor na zavřenou hubu na kole. Fajn pátek, Vondra.
2: Naštěstí všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo. Taky tady máme spoustu hlasovek, pouštím tu od Karol.
3: Ahoj, tady Valča, jak když jsem byla malá, tak mi vosa zaletěla za sádru, my jsme jí šli ze mnou sondávat a několikrát mě popíchala. A hlavním likvidátorem u nás doma je mamka, která se nebojí zít 50-metrového pavouka do ruky.
0: Ty, kde dostou takový 50-metrový pavouci?
2: No, my jsme se tomu vyhnuli.
0: Ale ono to tak, já nevím, jak to je možné, ale většinou těmi likvidátory opravdu bývají ženy doma, z nějakého důvodu.
2: Mají kalhoty, no.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Petra.
4: Petr, původně Děčín, teďka Anglie, sever.
2: Hezky.
4: Příhoda s pavoukem, který mě kousnul, když jsem seděl na koberci do pytliku a potom rychle zdrhnul.
2: Tak nám nezbývá, než doufat, že to nebyl pavouk palovčík brazilský, aha, který když kousne, tak způsobuje dotyčnému bolestivou erekci.
0: Fakt jo? Jak se to jmenuje?
2: Palovčík brazilský.
0: Palovčík brazilský. Kde se to dá koupit?
2: To bys nechtěl.

0: Tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionů, s vámi Michal a David, dneska pánská jízda, Jasmin na Rock for People, tak zdravíme do Hradce Králové i vás, kdo tam máte třeba namířeno. Za malou chvíli soutěž o poslední, tento týden poslední 4 vstupenky na Vysočina Fest, o tom bude rychlá pětka, samozřejmě přidáme další muziku Mirai Milky Chance a taky přihodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno frčí, tak hezké ráno z Hit Radio.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Já nový plot mám. Jo, já se mám. A nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
15: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
16: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
17: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 87. kilometru směrem na Brno stojí u krajnice porouchané auto, dejte pozor. A nehoda komplikuje provoz u letiště Náměšť na silnici směrem od Vícenic u Náměště nad Oslavou.
18: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Se na páteční ráno, když nemůžeš, tak přidej, tohle jsou Miraj, je půl osmé, ladíte Hit Radio a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Lásku dnes často neníčí nevěra, ale peníze a finanční stres. Podle odborníků se jedním z nejčastějších problémů ve vztazích stávají právě finance. Hádky způsobují dluhy, rozdílný přístup k utrácení i tlak na společné životní cíle. Po 30 už nestačí jen jíst zdravě, tělo pomalu ztrácí svaly i kondici a je dobré tomu jít naproti včas. Odborníci radí hlavně posilovat, více hýbat a hlídat si stres, protože ten urychluje stárnutí buněk. Důležitá je i strava s dostatkem bílkovin a co nejméně průmyslově zpracovaných jídel. Penny Market ve čtvrtek 18. června zavře všechny prodejny v Česku už v 17.30, tedy o víc než 2 hodiny dřív než obvykle. Důvod je jednoduchý, zaměstnanci si mají stihnout v klidu užít sledování zápasu české reprezentace na mistrovství světa proti Jihoafrické republice.
0: A to je hezký, to je milý, to je fajn.
2: Taková trošku škoda, že tady u nás v rádiu, když vysíláme od 6 do 9, se vlastně ani do jednoho toho českého zápasu netrefíme, takže to u nás vlastně nepřipadá v úvahu.
0: A tak co my, spíš asi naši posluchači. Zkuste to navrhnout i u vás v práci, jo? Jestli by vám šéfik nedal volno. A dost možná budete si v podlí doma vychutnávat celý šampionát. Pojďme soutěžit! Poslední 4 vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Kitchen, Stolen Dance, tohle je páteční rádio, 5 minut po 7, díky, že ladíte, hezké ránko. Je to rychlá pětka, máme pro vás tento týden poslední 4 lístky už na 12. ročník Vysočina Festu. Uslyšíte tam třeba kapelu Lucie, Miraj, Činasky, Divokýho byla, Ben Kristoval, MiG 21 a spousta dalších. A to všechno od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru. Rychlá pětka. A o ty poslední 4 lístky se zasoutěží Honza. Honzo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Hezké ráno, Honza z Havlíčkova Brodu, takže pokud vyhraješ, budeš to mít kousek. Řekni nám, už jsi někdy byl na Vysočina Festu, nebo to bude premiéra?
1: Premiéra, to bude.
0: Hezký, koho bys si vzal sebou? Už to máš rozdělený, už jsi měl často promyslet během toho, co jsi čekal na telefonu?
1: No, moc asi kamarády nějaký bych dal.
0: Jasně, no tak.
2: Ještě jsme nevyhráli, ale pojďme na to.
0: Tak, pojďme na to. Otázka první. 5 vteřin na odpověď. Honzo, budeš vědět, jak se jmenuje zelenina, ze které se staví strašáci na Halloween?
1: Líně.
0: Ano. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď. Který měsíc v roce je nejkratší?
1: Březen. Únor.
0: Stihl jsi to, je to únor, ano. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď. Jak se jmenuje naše nejvyšší hora?
1: Sněžka.
0: Ano. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď. Když máme teďka ten fočus, budeš vědět, jaký je křestní jméno fotbalisty Šika?
1: Patrik.
0: Ano. A Honzo, poslední otázka. Dostávají děti za 2 týdny vysvědčení, ano nebo ne?
1: Ano.
0: Ano! Čověče, je to tvoje.
1: Perfektní.
0: Takže teď už můžeš přemýšlet, protože máš 4 vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu v Jihlavském amfiteátru. Honzo, moc si to už, ještě nám řekni, co chystáš na víkend, než se rozloučíme.
1: Co chystám na víkend? Máme dětský den s naším sportem, takže pořádáme pro vlastně naše hráče takový dětský den, takže budu tam.
2: Hezký. Co to je za sport?
1: Florbal,
0: hezký. No tak si to užijte, ať se akce vydaří. Vstupenky posíláme a zvládni, užij si víkend. Honzo, měj se hezky, ahoj.
1: Děkuji, taky hezký den.
0: Ahoj. Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: vy, co jste vypli včera odpoledne, se nepočítáte.
1: Já si myslím, že takhle, možná blbá otázka dneska, že půlka národa je vypnutá kvůli tomu rannímu vstávání. Jo? Ti, co nejsou zvyklí, tak teďka tak jako...
0: A ty tady máš ale závěr docela zajímavý studie.
1: Já tady mám, ano, proč se o tom bavíme? Podle průzkumu přepínáme mozek do víkendového režimu přesně v 11 hodin dopoledne. Po 11. klesá podle dat personálních agentur produktivita téměř k nule.
0: Takhle, bavíme se o pátku.
1: Ano, říká se tomu takzvaný páteční syndrom a je to vlastně nemoc, kterou, ano, podle průzkumu trpí většina populace, ale je na to protilék, jo, a to je zapálený grill nebo pivko. To vlastně to z tebe hnedka dostane, tu nemoc, jo. Ale my jsme se tady bavili, ty jsi, David, říkal, ty máš to těžitě, musíme vysvětlit, ty máš ještě další práci.
0: Ano.
1: A v kolik ty dneska končí? Schválně to řekni. No pojď.
0: No nekončím, ale přesouvám se, jak Aha. se říká v korporátním světě, na home office.
1: A to je v kolik hodin?
0: To je shodou okolností přesně v 11.
1: No, tak tady to máme potvrzení, no. To je potvrzení. Šéf poslouchá?
0: Šéf asi neposlouchá, protože je ze zahraničí a neumí česky. To je vlastně moje jediná výhoda.
1: Nekecej, ale já bych tady ty šéfy nepodceňoval, protože hele, šéf má uši všude. Jo. Podle mě on je nalepený u rádií, kort u toho našeho, protože ví, že tady makáš a pěkně mu toto AI překládá v reálném čase, jo. Takže nevede, nebudou prémie. Nebudou.
0: Když už teda poslouchá, já ho mám tak strašně rád, toho šéfa.
1: Já taky. Já ne, hele, v životě jsem ho neviděl, ale já vás miluju. Šéfe, Davidu šéfe, já vás mám fakt rád. Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive pro vás všechny, kdo třeba už vypínáte teďka, už se vidíte hlavou ve víkendu. Za malou chvíli taky DJO End of Beginning. Hezké ráno.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest@stavby.cz.
4: Trenírkárna.cz. Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
5: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu moje Krono.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Haló!
9: Haló!
8: Někdo může vidět jen prázdný prostor. Ale my vidíme váš budoucí domov. Kuchyně IN. Komplexní výroba interiérů na míru. Od prvního návrhu až po montáž posledního šroubku. Kuchyně IN. Vaše jistota z Vysočiny. Navštivte naše studio v Jihlavě naproti nemocnici nebo na kuchyneIN.cz.
10: For Camping. Venku je nám krásně.
11: Tady chci bydlet.
10: Venku?
11: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
10: A kde bude ložnice?
11: Na louce pod hvězdami.
10: To je ale velká ložnice.
11: Největší na světě.
10: No jo. A co koupelna?
11: No, v potoce.
10: A sousedi?
11: Už se hlásí.
10: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
11: Jo, tady nám je krásně.
10: For Camping. Venku je nám krásně.
12: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis.

0: servis Škoda. www.autoradsek.cz Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
1: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samozběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz Jahody s českým srdcem.
2: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Havlíčkobrodskou v Dolní Krupé se srazil autobus s traktorem. Je tam policie, projíždí se jedním pruhem. A pozor na odstavené auto na dálnici D1 na 87. kilometru směrem od Prahy.
7: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
8: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Máte okolo sebe někoho, komu je přes 60, 70, 80 a chová se pořád na 20? Možná někoho takového znáte. Někomu to sluší a tím někým jsou rozhodně borci z kapely Rolling Stones. Dnes 12. června, to je přesně 64 let od jejich prvního koncertu, což je neuvěřitelné, oni pořád fungují.
1: 64 let v jedné práci v podstatě.
0: V jedné práci. Je to vlastně za mě i krásná ukázka toho, co všechno vydrží lidský tělo. Tak zatímco my máme po 30 občas problém vstát z gauče a sedáme si na židli nebo do auta s takovým tím... tak Mick Jagger běhá v 80 po pohodích v upnutých džínách.
1: Já tady mám ještě jednu zajímavost, ty jsi říkal, že v roce 62 to byl první koncert, tak jsem si schválně na internetu podíval, kolik koncertů doposud skupina Rolling Stones měla, tak vězte, že je to skoro 2500 vystoupení.
0: 2500. Kdybychom to vydělali penězma za každý koncert, tak se nám protočí panenky. Mi řekni, člověče, kde ten Mick Jagger bere takový energie? Rolling Stones, Start Me Up, chvíli před osmou, tady na Hit Radio, krásné páteční ránko, šampioni.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
6: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi ztrácí zájem o hypotéku. Hypoteční trh v květnu po několika měsících růstu zpomalil. Banky poskytly nové úvěry za 38 miliard korun, což je meziměsíčně o 14% míň. Hlavním důvodem bylo předzásobení klientů a také růst úroků. Průměrná hypoteční sazba stoupla na 4,67%, což výrazně zvyšuje měsíční splátky. Odborníci navíc očekávají, že sazby mohou v dalších měsících dál mírně růst. Spojené státy a Irán podle amerického prezidenta Donalda Trumpa dokončili velkou část dohody, která má být finalizována v nejbližších dnech. Trump uvedl, že podpis by mohl proběhnout už tento víkend v Evropě, on sám se ale nezúčastní. Irán potvrdil pokrok v jednáních, zároveň ale zdůraznil, že finální rozhodnutí zatím nepadlo. Poničené auto i airsoftový granát. Nejvíce útoků zažívají mladší političky. Poslední průzkumy ukazují, že české poslankyně čelí častým výhruškám a různým formám násilí. Nejčastější je psychologické násilí, se kterým má zkušenost přes 80% z nich, často na sociálních sítích. Téměř 40% uvádí sexualizované útoky, část i fyzické napadení nebo poškození majetku. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Od zítřka se uzavře silnice na železničním přejezdu mezi Třeští a Jezdovicemi na Jihlavsku. Šoféři budou muset úsek objíždět přes Batelov. Dočasně pozastavený bude provoz také na železniční trati. Uzavírka potrvá do úterý 16. června a dotkne se všech, kteří cestují do krajského města přes Třešť. Přejeme šťastnou cestu. A ještě se podíváme, jaké počasí nás bude provázet. Na Vysočině by ráno měla panovat menší oblačnost, během dopoledne začne ale od západu přibývat, postupně by pak mělo být až zataženo s přeháňkami a teplotami do 17 stupňů.

0: KBS.pl.kz. Snídaně šampionů. 8 hodin, 3 minuty, s vámi Michal Knip, David Jošt, hezké ránko.
1: Ahoj.
0: Ahoj Dave, ahoj lidi, krásné ráno. Tak už na konci hodiny budeme rozdávat telku v hodnotě 23 tisíc korun. Stále máte šanci se do soutěže zapojit, stačí, když nám na web, na hitradio.cz, napíšete vaši nejhistoriku ze stěhování. Jednu vybereme a tu oceníme právě parádní OLED televizí v hodnotě 23 tisíc korun. Detaily na webu hitradio.cz. Pojďme na další muziku, čím startuje další hodina. Bon Jovi, It's My Life.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle je Hit Radio, 8 hodin, 7 minut s vámi Michal Knejp, David Jož, dneska ráno. Také vás vytáčí, když si v autě chcete stlumit rádio nebo vypnout klimu a musíte kvůli tomu proklikat 3 podmenu na displeji, tak máme super zprávu, tohle dotykový peklo oficiálně končí. Bezpečnostní experti totiž dali automobilkám nůž na krk, buď no, vrátí do aut klasická tlačítka, nebo přijdou o hvězdičky za bezpečnost. Takže veškeré klíčové věci pro ovládání auta nesmí být u nových aut schovaná v infotainmentu ani na různých dotykových plochách, takže se vracíme zpátky k tlačítkám.
1: To by mě zajímalo, jestli se k tlačítkám vrátíme i u chytrých telefonů. Tam si myslím, že asi krok zpět neuděláme.
0: Ale nevíš, nikdy nevíš, jo. Já to teda kvituju, co se týká klasických tlačítek a v autě, protože za mě teda moc aktuálně nedává smysl zákaz používání telefonu za volantem, když pak všechno ovládáš a čumíš do toho displeje obrovského a hledáš tam prostě minutu, jak to nastavení, jak něco vypnout, jo.
1: A je fakt, že ty moderní auta mají ty obrazovky už dneska fakt jako monitor normálně v práci.
0: No jasně, u některých aut to vypadá jako, že to tam prostě někdo přilepil jako jen tak, jo. Víme, to je jedno. Tak nás zajímá, vy kdo nás sledíte, určitě, vy kdo často řídíte, i teďka sedíte v autě, určitě je něco, co vás ve vašem autě vytáčí, jo.
1: Třeba takový to automatický vypínání motoru na semaforech.
0: Ježiš, start stop, jasně, no. Tak to je takovej, a myslím si, že to máte podobně, už takový jako naučený rituál, sedneš do auta, nastartuješ a klikneš tady jednou a já mám start stop a pak ještě klikám 3x na nastavení jízdního režimu, protože všechno se vrací, ano, kvůli tady nařízením zpátky do toho továrního nastavení. No, tak dejte nám vidět, jestli je to start stop, jestli je to front assist, jestli je assist, prostě co vám pije krev, co byste jinak, co byste z toho auta nejradši vytrhli, jo. 777-937-777, pošlete nám to jako hlasovku přes WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to napište klasicky zprávou, SMS-kou, nebo přes WhatsApp. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, další parádní muzika pro vás, 809, hezké ráno z Hit Radia.

0: Next, Verona, Hey Boy. Tohle je páteční Hit Radio, krásné ránko. Bezpečnostní experti dali automobilkám nůž na krk, buď do nových aut vrátí klasická tlačítka, nebo přijdou o hvězdičky za bezpečnost. Vracíme se k čudlíkům, klasickým tlačítkám, což je tady za nás ve studiu Prima, o tom jsme se bavili před chvílí a chtěli jsme po vás, co je ta věc, která vás rozčiluje ve vašem autě aktuálně. Může to být cokoliv. Tak přišla od vás spousta zpráv, tak pojďme hnedka na tu první. Píše Luca, dobré ráno, za mě rozhodně start stop. To je jasný vítěz, můžeme prozradit už teď. A pak hlídání pruhu, to hned vypínám a toho, kdo to vymyslel, bych nakopala do sedínky. Slušně řečeno. Taky píše Hanka, ahoj, auta jsou za mě předspané elektronikou a za mě určitě start stop.
1: Ano.
0: Taky píše Petr, zdravím, ve starém autě jsem si nechal start-stop vypnout, v novém na to kvůli záruce nesahám, ale už jsem si na to tak nějak zvyknul. Takže taky start-stop. Přidala se i Jarka, dobré ráno, z nového auta, které mám 3 měsíce, dostávám šoky, i když chci telefonovat. Je to katastrofa, než najdu toho dotyčného, tak ujedu strašnou cestu a hlavně je to dost nebezpečné, nevíte kam koukat, jestli na silnici nebo na velký displej, Jarka. A to je přesně to, co jsme se bavili, vlastně obrovský paradox, ty nemůžeš používat telefon, který vlastně znáš, ale musíš v infotainmentu hledat něco, kde to vlastně neznáš a je to v pohodě, jo? Tohle mi úplně nedává jako rozum, ale dobře. Taky tady máme hlasovku. Hlasovku od Michala.
2: Zdravím, tady Michal. K aktuálnímu tématu. Samozřejmě ty věci, které se nedají vypnout, jako zasahují aktivně do řízení, jako jsou právě ty automatické brždění a podobně. A další věc, kterou bych určitě zrušil, jsou kamery místo zpětných zrcátek, protože to naprosto zkresluje. A protože tam je třeba tlumení, tak nevidíte ani pořádně, když jede za váma sanitka s blikačkama a podobné věci. Jak pěkný den.
0: Hezky. Děkujeme za názor, děkujeme za zprávu. A co nás teda tady nejvíc, já nevím, mi se pobavilo, jestli to můžeme říct, Davide, takhle, ale píše Lukáš. Ahoj, v autě mě nejvíc rozčiluje moje žena.

0: Hit Radio, jenom hity, Måneskin, The Loneliest, 8.22, hezké ráno. Ještě k tématu, co jsme řešili, co za asistenta vychytávku věc byste vypnuli ve svém autě, přišla zpráva od Luci. Ahoj, tak já mám 20 let starého starouška, ale vyrvala bych indikaci zapnutého pásu, protože neustále řve za nepřipoutanou kabelku. Davide, za nepřipoutanou kabelku.
1: Je to tak.
0: Počkej, ale tak tam je čidlo nějaký v té sračce samozřejmě a to musí něco vážit ta kabelka, ne?
1: Tak víš, co se do ní všechno vleze dneska?
0: Je vlastně pravda, když si, ano, to je pravda, když si představím kabelku ženy, že v tom je půlka baráku, jo, půlka bytu, tak to vlastně docela odpovídá.
1: To by vlastně měla být připoutaná.
0: To by vlastně měla být připoutaná, dává to smysl. Tak děkujeme za vaše zprávy. No tak vám, ať už máte dědečka, toho poctivýho, anebo auto narvaný elektronikou, tak za chvíli poradíme, jak se v pátek ráno jezdí, bude doprava. Na cesty zdravíme, no a samozřejmě slyšíte pode mnou Miley Cyrus, i tu přihodíme za malou chvíli tady na Hit Radio. Hezké ránko.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
5: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
4: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
5: Café.gusto.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: www.gladiator.cz.
1: Vysočina Gladiators. 14. června na Stoupách v Jihlavě. Fight proti Nitra Knights vypukne ve 4. Sezona amerického fotbalu vrcholí a na tebe čeká tentokrát charitativní zápas. Plno atrakcí, dobrého jídla a samozřejmě nejlepší a nejtvrdší fotbal v Česku. Vstup do 15 let zdarma. Přijď podpořit Gladiátory 14. června ve 4. v Jihlavě na Stoupách. Partnerem zápasu je společnost Huchtamaki. Nejen významný zaměstnavatel, ale i partner pro dobrou věc.
0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix. CZ.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
7: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 87. kilometru směrem od Prahy stojí u krajnice porouchané auto. Dejte pozor, a nehoda komplikuje provoz u letiště Náměště. Na silnici směrem od Vícenic u Náměště nad Oslavou.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Cyrus s jím kvítím Flowers 8.31, ladíte Hit Radio, s vámi pánská jízda Michal a David. A David má
1: ranní update.
0: Pojďme na to.
2: Fotbalový šampionát je v plném proudu, druhý den turnaje ale nabídne jen dva zápasy. Jeden už máme za sebou a druhý odehraje Kanada proti Bosně a Hercegovině. Utkání startuje ve 21:00. Fanoušci Harryho Pottera dostali po letech nostalgický moment. Daniel Radcliffe a Tom Felton se znovu setkali na afterparty po cenách Tony Awards. Setkání Harryho Pottera a Draco Malfoye tak připomnělo kouzelnickou éru a okamžitě nadchlo fanoušky po celém světě. Opakování ročníku podle dlouhodobého výzkumu britské nadace žákům v praxi nepomáhá zlepšit výsledky ani dohnat spolužáky. Naopak se ukazuje, že děti, které propadnou, často za vrstevníky zaostávají i po opakování třídy a jen těžko rozdíly dohánějí. Studie navíc upozorňuje, že tito žáci mají vyšší riziko, že školu nedokončí vůbec.
0: To je zajímavý. Já si ale myslím, že propadnout v dnešní době je docela luxus.
3: Ale prosím tě.
0: No, dostaneš rok života navíc zadáč v hotelu s plnou penzí.
3: Ale mama hotelu se dá zůstat i po škole, ne?
0: Dá, no. Máš s tím zkušenost?
3: Já ne.
0: Já taky ne. Možná někdo z vás, jo. Kato a John, Turn the Lights Off. S tímhle máme parádní zkušenost. Já tady tu reinkarnaci songu, to je nějaká 2000, ono se to vrátilo zpátky. A zní to teda dobře.
3: Tohle se opakuje a má to dobrý vliv vlastně.
0: Přesně, tohle opakování máme rádi. Kato a John, 8.33 na Hit Rádiu. Pojďme na to, hezké ráno.

0: 8.37. Dáváte si páteční hit rádio snídaně šampionů, hezké ráno. Tři čtvrtě republiky bude dneska zívat. Ti, co nejsou zvyklí vstávat ve čtyři, tak pátek rozhodně prozívají. Jasně, bavíme se o fotbale. Takhle, nevyšlo to, prohráli jsme s Koreou 2-1, to už jste určitě zaregistrovali, ale takhle, teprve se to rozjíždí a ukázali jsme, že šanci máme, tak si to pojďme užívat dál. Mimochodem, letošní mistrovství světa ve fotbale přináší spoustu zajímavých novinek, třeba rozhodčí budou nosit na dresu kamery, které budou přenášet pohled z jejich perspektivy. Další věc, střídající hráč má jenom 10 vteřin na to, aby odešel z hřiště, jinak ho vyloučí. No a pokud se náhodou pohádají dva hráči a jeden si zakryje ústa, aby nebylo vidět, jaká slova říká, tak může dostat červenou kartu. Je to brutál, ale chápu, takhle si dá každý pozor, jak moc bude vulgární a nebo třeba rasistický. Velký respekt. Tak další zápas naší repre, ten si můžeme užít příští čtvrtek, hrajeme s Jarem. Hit Radio s vámi, muzika nachystaná, za malou chvíli Dasha Austin nebo třeba Red Kirken, zítra máme hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Ty nejlepší jahody na Vysočině.
14: To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samozběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
15: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Štok půl litru za 98,90 pouze v pátek a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 9:15, nějaký drobný k tomu posloucháte Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, Dasha Austin. A já se ptám, kdo z vás si vychutná třeba právě mistrovství světa na nový telce? Máme pro vás OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun a soutěž vrcholí právě teď. Vy jste nám na web hitradio.cz psali vaše nejhistorky ze stěhování, přišla jich od vás spousta, hromada neuvěřitelných, za všechny moc děkujeme. Přidala se třeba i Karolína, ta napsala: Ahoj, při pomoci se stěhováním prarodičů jsme si objednali dodávku a naložili do ní úplně všechno, co se dalo. Asi po hodině cesty do nového domku nám došlo, že jsme nikde neviděli dědu, začali jsme panikařit a obvolávat rodinu i sousedy. Děda telefon několik minut nebral, až ho nakonec zvedl se slovy: No já jsem v pořádku, ale nevím, kde jsem. A jak to pokračovalo dál? Karolíno, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak jak to pokračovalo dál, tenhle příběh, povězte nám.
1: No, přitom ukázalo se, že při vlastně nakládání sedl do svého oblíbeného starého masážního křesla v dodávce, usnul a zamkl jsme ho tam mezi krabice a vlastně probudilo ho až vyzvánění telefonu, když jsme otevřeli nákladový vlastně prostor.

0: žirávky. Tak sme ho našli, jak si spokojne hoví mezi krabicami a vůbec nechápe, proč všichni panikaří a dodnes tvrdí, že to bylo nejpohodlnější stěhování v jeho životě a taky dodnes nikdo nechápe, jak se ho při nakládání mohl nikdo nevšimnout.
1: Takže děda si to vlastně vůbec nepamatuje, ten zážitek. To je dokonalý. Karolíno, zeptám se, koukáte na fotbal doma teďka někdo u vás, vy nebo třeba váš partner?
0: Jo, koukáme doma na fotbal.
1: Koukáte doma na fotbal, no a já vám můžu říct, že za tuhle historku, stěhovací historku, se na ten fotbal budete koukat na nový televizi! No jasně, OLED telka Samsung v hodnotě 23 000 korun putuje k vám domů. A já se zeptám, dostanou ji prarodiče, anebo bude u vás doma?
0: No jako vzhledem k tomu, že žádnou televizi nemám doma, tak jako zůstane na bytě, tak asi si ji nekám.
1: Hezký, tak můžete se štípnout, je to opravdu tak. Karolíno, vyhráváte tuhle parádní telku Samsung za 23 000, je to vaše.
0: Víš, tak to je skvělý, vůbec jsem to nečekala.
1: No my děkujeme za tuhle parádní historku, myslím si, nejenom, že jsme se pobavili my tady v rádiu, ale myslím si, že se pobavili i posluchači. Opravdu geniální, tak pozdravujte prarodiče, telku posíláme. Ještě nám řekněte, co plánujete na víkend, Karol.
0: No, asi budu koukat na fotbal s prarodičema.
1: No jasně, a na nový telce. No tak tu posíláme, tak pozdravujte všechny, a užijte si víkend a zase někde na Hitradu se budeme těšit. Mějte se.
0: Děkuji moc krát, taky.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Cílová rovinka na dohled, páteční snídaní šampionů na konci. Díky za společný ráno. Připomínám, že Telka za 23 tisíc už má svoji majitelku Karolínu, a to za její story ze stěhování. Díky vám všem, kdo jste se zapojil. No a mimochodem, protože stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale taky velký výdaje, tak partner soutěže MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 tisíc korun na stěhování. Kdyby vás tomu zajímalo víc, tak komplet detaily podrobnosti najdete na webu mnd.cz/. stěhování. Tak tvůj a teď už se loučím.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Ať vám pátek v práci uteče, užijte si víkend, dávejte mi na sebe pozor a v pondělí se na vás těšíme 6.00. Tak pa.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Třebícku u letiště Náměšť na silnici 3. třídy směrem od Vícenic havaroval autobus a skončil v příkopu. Na místě tam zasahují hasiči a policie a projíždí se pouze jedním jízdním pruhem. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Dobré zprávy z Jihlavy.
5: Do Jihlavy se o víkendech jezdí zase o něco pohodlněji. Od června město zrušilo sobotní platby za parkování. Ve fialovém a oranžovém parkovacím režimu se tak celý víkend nebo o svátcích může parkovat bez poplatku. Cílem je usnadnit cestu lidem, kteří jedou do Jihlavy za nákupy, službami, kulturou nebo na návštěvu příbuzných. Podrobnosti na webu jihlava.cz/parkování.
6: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
7: Hele, co City Park?
6: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
7: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
6: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
7: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
8: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
3: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Hypoteční trh po 3 měsících růstu mírně přibrzdil. Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu podle Hypomonitoru České bankovní asociace nové úvěry v celkové výši 38 miliard korun. V porovnání s dubnem to bylo o 14% méně. Vlašimská Parazo se vůbec poprvé připojí k mezinárodní akci nazvané Noc snů. Připravený bude speciální program pro zdravotně znevýhodněné děti a jejich rodiny, kterým bude patřit celý areál, jak říká tamní ošetřovatel Martin Hůlka.
9: V rámci celého programu budou speciálně komentovaná krmení. Bude možnost se setkat jak s ošetřovateli ze záchranné stanice, jak i s Parazo s Vlašimi. Budou tam i představení naši různí zvířecí obyvatele Parazo, různé dílničky a hry pro děti a jejich rodinu. Akce je zdarma.
0: Akce bude probíhat od dnešních 18 do 21 hodin. Zájemci se musí dopředu registrovat. Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal ohlášené další údery na Írán. Trump zároveň tvrdí, že bude brzy oznámeno datum a místo podepsání mírové dohody. Barel severomořské ropy Brent se dostal pod $90.
3: Fotbalový servis.
0: Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Miroslava Koupka poslal v utkání skupiny A v Guadalacháře po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Vedení ale naši neudrželi. Hwang In-pom brzy srovnal a střídající Oh Jong-kyo v 80. minutě stav otočil.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Tak dneska bude od západu oblačnost přibývat, bude postupně převažovat zataženo. Čekejte i slabší občasný déšť nebo přehánky. Odpolední teploty 14 až 17 stupňů.
3: Hit Radio Vysočina.
2: Já vám každopádně přeju krásný páteční den. S vámi Markéta Zušťáková a teď už taky Imagine Dragons.

Tak slyšeli jste Pink na Hitrádiu Vysočina. Od včerejšího odpoledne bojují hasiči v Havlíčkově Brodě s požárem haly ve Strojírenské ulici. Mám ranní informace od hasičů, že zásah na místě stále probíhá, že dneska dopoledne se bude na místě pokračovat s vyšetřováním příčiny vzniku požáru. Naštěstí se teda během požáru vůbec nikdo nezranil, ale ten hustý tmavý kouř, když jsem to viděla, člověku bylo úplně úzko z toho. No a úzko by mi asi bylo i z té škody, protože majetková škoda vzniklá požárem byla předběžně vyčíslena na částku 350 milionů korun. To je dost, že? Tak prosím vás, buďte opatrní dneska, přeju poklidný pátek, pokud možno, a tady posílám Shakiru. Come on,

0: Ladíte Hit Radio Vysočina a my jsme moc rádi, je pátek a dneska asi bude na silnicích odpoledne opět husto a zácpy. Tak vám klidně dejte vědět, jak to u vás jezdí. Nahrajte hlasovku, dopravní hlasovku na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37 a pomozte ostatním řidičům na cestách. A my nabízíme vám v naší dopravní hlídce i odměnu, a to plnou nádrž zdarma.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Dotace z Fatre jsou zpět.
7: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
6: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
7: Ti, co sousedům staví novostavbu.
6: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
8: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
17: Senkor.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Ella Henderson a taky Rudimental na Hit Radio Vysočina. A tady je pozitivní minutka. A dneska nám stačí jenom to, že je pátek a že by víkend nemusel celý propršet. Možná, že v sobotu nějaká ta přehánka, ale v neděli už polojasno. To půjde tohleto, jo. A taky dneska přihodím k lepší náladě i nějakou tu srdcovku. Mám tady Rembrandt a další srdcovky dneska po 12. hodině s Jirkou Pelnářem. No tak zůstávejte s námi.

0: Zaspíval Nico Santos na Hitrádiu Vysočina a mám pro všechny řidiče informace o dopravní nehodě v Třebíči, v křižovatce ulic Hrotovická a Sportovní. Tam totiž blokuje provoz nehoda osobního auta s nákladním, takže tam rozhodně počítejte se zdržením takhle při pátku. A znovu připomínám, že se můžete zapojit do naší dopravní hlídky, můžete dát vědět ostatním řidičům na naše nové WhatsAppové číslo. Pošlete hlasovku na číslo 725 44 38 37, jak to u vás jezdí, a my pro vás každý den máme odměnu v podobě plné nádrže zdarma.
1: Dopravní hlídka Hitrádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Kdo šetří, má za tři.
6: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
8: XXL výprodej v online shop.cz.
9: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem, nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
11: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma
10: Vysočina.eu.
11: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra.

0: 9489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Právě se otevřel nový showroom DR Automobile z Vyhlavě. Navštivte nás v Hosově 55 a objevte stylová SUV, robustní offroady a energické pick-upy. Automatická převodovka, bohatá výbava a atraktivní financování už od 2,99. Přijeďte se svést a vyberte si vůz, který vás bude bavit každý den. Nový showroom DR Automobile z Vyhlavě, Hosov 55. Více na dr-automobile.cz.
3: Světová atletická show na 65. Zlaté trece Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
4: Historická vozidla v City Parku Jihlava. Staňte se svědky závodu 1000 mil československých s průjezdní kontrolou vozidel v sobotu 13. června po 13. hodině v parčíku u centra. Na pasáži navíc od 11 hodin soutěž šlapacích autíček pro děti. Expozice veteránů v City Parku již od 6. června.
5: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.
9: Hit Radio. Já jsem s Marcelou a Martou.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, v Třebíči, ne na Třebíčku, ale přímo v Třebíči, v křižovatce ulic Hrotovická a Sportovní. Tak tady blokuje provoz nehoda osobního auta s nákladním, počítejte tam se zdržením. A na dálnici D1 mezi kilometry 64 a 75 ve směru na Brno, tady bude v jízdním pruhu pro pomalá vozidla probíhat údržba vozovky, tak pozor na to. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
4: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
5: To jo. Těch výletů, cest do práce, k moři, na hory.
6: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
7: www.autoracek.cz. Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
8: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Novela stavebního zákona je ve třetím čtení. Pustili ji tam nakonec poslanci s tím, že ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů. To trvalo skoro 13 hodin. Nad všemi pozměňovacími návrhy ještě musí zasednout hospodářský výbor, aby je posoudil. Češi i letos chtějí na dovolené k moři. Velký zájem je hlavně o last minute zájezdy. Jaké jsou nejoblíbenější destinace, říká ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
12: Mezi nejprodávanější zahraniční destinace letošního léta patří především tradiční středomořské státy, jako je Řecko, Itálie nebo Španělsko. Klienti zároveň stále častěji požadují flexibilnější podmínky rezervací a storna.
11: Češi také při výběru destinací stále více zohledňují bezpečnost, dopravní dostupnost a kvalitu služeb. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se odvolala proti rozhodnutí federálního soudu, které nařídilo odstranit jméno současného šéfa Bílého domu z názvu Kennedyho centra. Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta. No a hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3-2. Útočník Golden Knights Tomáš Hertl měl jednu asistenci. Hertl odehrál více než 13 minut a k jedné asistenci přidal i 3 střelecké pokusy.
13: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska bude pozvolna přibývat oblačnost na většině území, může přijít i nějaký slabý občasný déšť nebo přehánky, odpolední teploty 14 až 17 stupňů. V noci očekáváme velkou oblačnost na většině území občasný déšť a noční teploty 13 až 10.
9: Hit Radio Vysočina.
0: A už za chviličku vás na Hit Radio Vysočina pozvu na volejbal, tak si to nenechte ujít, stejně jako další hity, tady je Avicii.

0: pátku až do neděle se v Jihlavě bude hrát volejbal a já mám na telefonu kapitána volejbalové reprezentace Patrika Indru. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Patriku, vy jste rodák z Jihlavy, že ano?
1: Ano, je to pravda.
0: Už jste se byl podívat na horáckou multifunkční arénu?
1: Jo, měl jsem štěstí, že během sezony v Polsku jsem se dostal domů a stihl jsem dva zápasy hokejový Dukly, takže jsem se byl pokochat jednak arénou a jednak dobrým hokejem v Jihlavě.
0: Jasně, a bude to tam hrát?
1: No, já si myslím, že určitě. Ta arena je krásná. Já myslím si, že i světla nám by mohly vyhovovat, protože ve volejbale s tou orientací v hale je to vždycky trošku těžší, ale myslím si, že by nám všechno mohlo vyhovovat k dobrému výkonu.
0: Jasně, tak kapitán české volejbalové reprezentace nejste dlouho, že ne?
1: Teď já jsem se stal, minulý měsíc. Poprvé.
0: No a vlastně tady ten domácí turnaj Evropské ligy v Jihlavě pro vás bude jednou z prvních velkých zápasových zkoušek v téhleté nové roli. Co to vlastně obnáší být kapitánem?
1: Já si snažím nějak nepřipouštět tyhle ty věci. Samozřejmě je to nějaká zodpovědnost za ten celý tým a za reprezentaci vlastně celého týmu, ale snažím se, aby mě to nějak neovlivňovalo a myslím si, že ty první dva zápasy, které jsme odehráli teďka v Maďarsku, tak proběhly velice hladce a nemusel jsem řešit žádný větší problémy s touhletou rolí, takže snažím se to prostě nepřipouštět, všechno je v pohodě.
0: Loni jste na mistrovství světa šokovali volejbalový svět fantastickým čtvrtým místem. Co se od té doby změnilo a jaký jsou ambice pro zápasy teďka s Bosnou Hercegovinou, s Dánskem, jak to je?
1: Tak po tom mistrovství nám zatím odešli dva smečaři, nahradili je nováčci, mladí hráči, kteří se ale do týmu zapracovali velice rychle a myslím si, že ty první zápasy odvedli velice kvalitní práci, takže tam si myslím, že s tou změnou nebude určitě problém. A co od těch dvou zápasů čekat, sami nevíme, Bosnu a Hercegovinu nemáme úplně načtenou, nikdy jsme s ní nehráli, takže to bude trošičku neznámá. O Dánech víme trošku víc, mají kvalitní hráče, kteří hrajou v dobrých evropských klubech, takže si myslím, že to budou určitě obě velice kvalitní utkání a my se musíme hlavně připravit, získat co nejvíc informací a aby jsme byli ready.
0: Mm-hmm. Tak vás určitě i hlavští fanoušci tady znají, když jste tady rodák. Co byste jim všem vzkázal, aby v pátek, v sobotu a v neděli nenechali v hale ani jedno sedadlo volný?
1: No, určitě bych je pozval na dobrý volejbal. Myslím si, že ta naše příprava a ty první dva zápasy vypadaly velice dobře. Myslím, že jsme všichni ve formě, v dobrý zdravotní kondici taky, takže to od naší strany snad nemá kam uhnout a budeme potřebovat každého jednoho fanouška, aby nám pomohl přinést dvě vítězství do naší tabulky a určitě budeme za všechny rádi a hlavně za výbornou kulisu.
0: Dobře, tak my vám přejeme, co se vlastně přeje volejbalistům? Zlomte vás, hodně štěstí, jak to je?
1: Hlavně si nezlomte nohu.
0: Dobře, tak si hlavně nezlomte nohu, ať to vyjde, jo? Díky moc za rozhovor.
1: Tak jo, díky moc.

0: co se děje na Vysočině.
1: Nenechte si ujít nejprestižnější akci historických vozidel v České republice, legendární závod 1000 mil československých. A jedna ze zastávek bude i letos u City Parku Jihlava, a to v sobotu odpoledne, kde uvidíte historické vozy, jejich posádky a čeká vás třeba i dětská soutěž šlapacích autíček, tak tam můžete v sobotu vyrazit. No a na neděli, tak na tu vás zvu za sportem do Jihlavy na stadion Na Stoupách, kde se odehraje další zápas v americkém fotbale. Vysočina Gladiators naproti Nitře Knights a nepůjde jenom o americký fotbal, můžete podpořit společně i hospic Mezi stromy, který pomáhá lidem a jejich rodinám v nejtěžších chvílích života.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
5: Haló!
6: Někdo může vidět jen prázdný prostor, ale my vidíme váš budoucí domov. Kuchyně IN, komplexní výroba interiérů na míru. Od prvního návrhu až po montáž posledního šroubku. Kuchyně IN, vaše jistota z Vysočiny. Navštivte naše studio v Jihlavě naproti nemocnici nebo na kuchyneinn.cz.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Vysočina Gladiators. 14. června na Stoupách v Jihlavě. Fight proti Nitra Knights vypukne ve 4. Sezona amerického fotbalu vrcholí a na tebe čeká tentokrát charitativní zápas. Plno atrakcí, dobrého jídla a samozřejmě nejlepší a nejtvrdší fotbal v Česku. Vstup do 15 let zdarma. Přijď podpořit Gladiátory 14. června ve 4 v Jihlavě na Stoupách. Partnerem zápasu je společnost Huchtamaki. Nejen významný zaměstnavatel, ale i partner pro dobrou věc.
13: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
0: Historická vozidla v City Parku Jihlava.
19: Staňte se svědky závodu 1000 mil československých s průjezdní kontrolou vozidel v sobotu 13. června po 13. hodině v Parčíku u centra. Na pasáži navíc od 11 hodin soutěž šlapacích autíček pro děti. Expozice veteránů v City Parku již od 6. června.
10: City Park Jihlav. Pro váš lepší den.
16: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Abrakadabra, Lady Gaga na Hitrádiu Vysočina. Tak jestli někdo bude mít nabitý víkend, tak to je Eva Farná. V sobotu Eden, v neděli Eden, pak si to dá ještě v úterý jednou. Ta holka se prostě neodpočine. Tak schválně, kdo vyráží taky. My vás každopádně naladíme na Hitrádiu Vysočina, protože tady je Eva Farná a Miraj.

0: Je to tak, na Hit Rádiu Vysočina jsme soutěžili a nabízeli dárek ke dni otců. Včera odpoledne se losovalo a je dohráno. Tu super toaletu, chytrou, s moderními funkcemi, si nakonec odnáší Gabča z Havlíčkova Brodu. Takže vlastně ona a celá rodinka si počkají na toaletu Jika, kterou jim přivezou koupelny Maro až domů. Klidně pomůžou i s instalací, to totiž dělají běžně. Poradí, navrhnou a dovezou. Takže my moc gratulujeme vítězi, no a přejeme pěkné posezení.
1: Nejlepší dárek ke dni otců. Registruj se na webu hitradiovysočina.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
3: Já nový plot mám. Jo, já se mám a nejsem na to sám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
8: XXL výprodej v online shop.cz.
9: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svaz
10: druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samozběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
6: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
7: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
8: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 64 až 75 ve směru na Brno. Bude v jízdním pruhu pro pomalá vozidla probíhat údržba vozovky, tak si tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
8: 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Houbařská sezóna se rozjíždí, to potvrzuje i mapa pravděpodobnosti růstu hub, kterou denně aktualizuje Český hydrometeorologický ústav. Zatím je pravděpodobnost největší v příhraničních horách, úspěšní ale můžete být i v jižnější části Brd nebo na Karlovarsku. Nezaměstnanost v Česku dál klesá, v květnu se dostala na 4,8%. Pozitivní trend navíc pokračuje už třetí měsíc v řadě. Některé skupiny uchazečů o zaměstnání při návratu na trh práce čelí překážkám. Jaké to jsou, ví mluvčí úřadu práce František Bikár.
9: Týká se to například rodičů po rodičovské dovolené, pečujících osob nebo lidí ve vyšším věku. Proto vedle zprostředkování zaměstnání posilujeme také cílené programy podpory, jako je iniciativa Restart pro mámy.
8: Ta pomáhá rodičům zorientovat se v aktuálních požadavcích zaměstnavatelů a usnadňuje jim návrat do pracovního života. Psi musí být v Česku už několik let povinně čipovaní. Údaje o nich se ale dosud zaznamenávaly do několika různých databází. Od července se to změní. Komora veterinárních lékařů spustí centrální evidenci psů, do které budou muset své čtyřnohé mazlíčky nechat zapsat všichni chovatelé. No a čeští volejbalisté se dnes v Jihlavě utkají ve třetím utkání Evropské ligy s Bosnou a Hercegovinou a budou hájit neporazitelnost v soutěži. Budou mít přitom už k dispozici nahrávače Luboše Bartůníka, který na prvním miniturnaji před týdnem v Maďarsku chyběl kvůli narození potomka.
10: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska bude převažovat zataženo, na větší části území se čeká nějaký slabý občasný déšť nebo přehánky, teploty odpoledne 14 až 17, v noci velká oblačnost, na většině území déšť a teploty 13 až 10.
6: Hit Radio Vysočina.
0: S vámi Markéta Zušťáková na Hit Radio Vysočina, teď už taky David Guetta a Kelly Rowland, zůstávejte s námi, přejeme.

Zaspíval Alvaro Soler na Hitradio Vysočina. Máme 11 hodin 13 minut. Tak teď bylo pár deštivých dní a my jsme doma dokoukávali seriály, co jsme měli rozkoukaný. A dokoukali jsme seriál Kaštánek. Já nevím, jestli jste to někdo viděl. Jako hrozný to bylo. Teď skončilo to a tam se objevilo, odhodnoťte to, jak se vám to líbilo, jo. A byly tam jenom tři možnosti. Nezajímavé, to se mi líbí a boží. A já říkám manželovi, proč tam není možnost děsivý, hrozný? Jako, bylo to samozřejmě dobrý, byl to jako super seriál, jo, ale jestli chcete dobře spát, tak já nevím, jestli je to dobrý si to večer pustit.

0: I na tento víkend pro vás máme tip, co dělat od Vysočina Turism. V sobotu, to znamená zítra, 13. června, se na Vratislavově náměstí můžete v čase od 10.30 do 11 hodin těšit na zastavení v pořadí třetího ročníku se žďasem na kole dětem Žďárskými vrchy. Ale pozor, můžete se samozřejmě i aktivně zúčastnit té samotné jízdy, která je pro dobrou věc. Vyráží se z parkoviště Žďas ve Žďáru v 9.30, zase se tam dojede, trasa měří 49 km a finanční výtěžek bude věnován dětskému oddělení nemocnice Nové Město na Moravě. V cíli je dokonce pro každého účastníka připravená porce guláše, abyste měli motivaci, abyste měli na co se těšit. No a více tipů na výlety po Vysočině najdete na Vysočina.eu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Historická vozidla v City Parku Jihlava. Staňte se svědky závodu 1000 mil československých s průjezdní kontrolou vozidel v sobotu 13. června po 13. hodině v Parčíku u centra. Na pasáži navíc od 11 hodin soutěž šlapacích autíček pro děti. Expozice veteránů v City Parku již od 6. června.
10: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
11: Česká volejbalová reprezentace míří do Jihlavy. Od 12. do 14. června se v Horácké aréně představí česká mužská reprezentace v rámci turnaje Evropské volejbalové ligy. Čekají vás napínavé souboje, skvělá atmosféra a špičkový evropský volejbal. Přijďte podpořit český tým v boji o vítězství a nenechte si ujít volejbalovou událost roku na Vysočině. Vstupenky k dostání v síti Ticketportál. Buďte součástí hry!
12: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
13: Dotace z Fatre jsou zpět.
14: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
13: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
14: Ti, co sousedům staví novostavbu.
13: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
15: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
16: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
18: Unihobby.
17: Rozumíme českým kutilům.
19: Hit Radio.
18: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Vysočina.
19: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Gepard na Hitrádiu Vysočina, 11 hodin 34 minut. No a páteční večer, ten si žádá samozřejmě něco hezkého, někam vyrazit, užít si. No a po 18. hodině na Hitrádiu Vysočina, Hitrádiu Klasik, to znamená to nejs, 80. 90. a milénia. A to rok se báječně splňují, tak si je užijte i právě teď.

0: Na Hitrádiu Vysočina Mark Ember. Dneska je den supermana. A my se vás na sociálních sítích ptáme, kterého máte nejradši. Tak já samozřejmě toho svého doma, který stihl doktora nakoupit a ještě uvařit oběd dneska. Ale to je podle mě superman tohleto. Jiný hrdinský činy ani nepotřebujeme. Že jo, dámy?
1: Dopravní hlídka Hitrádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny. Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
2: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Nové DR6 od DR Automobiles už i v showroomu v Jihlavě na Hosově 55 nebo v Trnavě u Třebíče. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
5: Vysočina Gladiators.
6: 14. června na stoupách v Jihlavě. Fight proti Nitra Knights vypukne ve 4. Sezona amerického fotbalu vrcholí a na tebe čeká tentokrát charitativní zápas. Plno atrakcí, dobrého jídla a samozřejmě nejlepší a nejtvrdší fotbal v Česku. Vstup do 15 let zdarma. Přijď podpořit Gladiátory 14. června ve 4 v Jihlavě na stoupách. Partnerem zápasu je společnost Huchtamaki. Nejen významný zaměstnavatel, ale i partner pro dobrou věc.
7: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
12: Matracezahubičku.cz.
13: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
14: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
15: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům.
12: To slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
16: www.autoradsek.cz Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
17: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
18: Máte okolo sebe někoho, komu je přes 60, 70, 80 a chová se pořád na 20? Někomu to sluší a tím někým jsou rozhodně 60, 70, 80 a chová se pořád na 20? Někomu to sluší a tím někým...

0: Кови енергия.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na dálnici D1 upatrně mezi 75. a 66. kilometrem směrem na Prahu. Už za půl hodiny začnou v tomto úseku ve stoupacím pruhu práce na údržbě zeleně. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hi, I'm Miley Cyrus.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Obézním dětem by mohly být léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Oproti roku 1991 je obézních dětí čtyřnásobek, předloni jich bylo zhruba 12%. Odborníci čekají, že v roce 2050 bude mít nadváhu či trpět obezitou polovina dětí. Sněmovna včera propustila do třetího čtení novelu stavebního zákona. Ta má především zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci k novele ve druhém čtení předložili zhruba 130 samostatných pozměňovacích návrhů. Všechny musí posoudit hospodářský výbor, až poté může následovat závěrečné schvalování. Tenista Jiří Lehečka zahájil travnatou část sezóny úspěšně. Ve Stuttgartu včera otočil duel s Australanem Jamesem Duckworthem a po vítězství 2-1 na sety postoupil do čtvrtfinále. V něm bude jeho soupeřem Frances Tiafoe ze Spojených států. A teď už míříme do regionu.
6: Zastupitelé Žďáru nad Sázavou schválili memorandum o spolupráci se státem při přípravě, výstavbě a provozu multifunkční haly s rychlobruslařskou dráhou ve městě. Pro návrh zvedlo ruku všech 23 hlasujících, nikdo nebyl proti. O možné stavbě rychlobruslařské haly jednal s představiteli města minulý týden premiér Babiš.
7: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Odpoledne bude na Vysočině převážně zatažené a na větší části území kraje se vyskytne slabší občasný déšť nebo přehánky a teploty dnes do 17 stupňů.
3: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: Začínají vaše oblíbené srdcovky na Hit Rádiu, 12 hodin 2 minuty, je tady páteční pravé poledne, tak taky přeju dobrou chuť k obědu. Po celým pracovním týdnu v pátek, tak už tak nějak jako meleme z posledního, navíc pokud jste ráno ještě opravdu jako srdcaři vstávali ve 4 na fotbal, tak chápu, že ty kruhy pod očima, to bude jako něco neuvěřitelného, to budou obrovitánský pytle. No a tak už se snažíme opravdu jako použít úplně všechny zbytky, které v sobě máme. A tak vybírám první z pěti srdcovek, srdcovku, která v sobě spojuje taky jako spoustu různých věcí. Jazz, funk, soul a taky disco. Je tady skupina Jamiroquai, to vás prostě probere. Tady u nás na Hit Rádiu.
3: Hit Rádiu Vysočina.

0: Jo, kdyby byl každý pátek tak v pohodě, jako je v pohodě tenhle song, tak by to byl nádherný svět. Jamiroquai na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: První z pěti srdcovek je tedy za námi a před námi je co? Samozřejmě srdcovka s číslem dvě, ale hlavně je před náma víkend. Konečně, konečně jsme se dočkali. Jak jste trávili víkendy v 80. a 90. To mě dneska zajímá v našich srdcovkách, jo, protože poslední roky, tak samozřejmě se o víkendu jezdí velmi často do supermarketů, rodiny tam kolikrát tráví úplně celý dny, ale dřív jsme to měli úplně jinak. Tak na to pojďme zavzpomínat. Já bych třeba rád řekl, jaký jsme měli víkend v roce 89, ale byli mi tři, tak si to moc nepamatuju. Tak si z 89. dáme druhou srdcovku. Tady je Belinda Carlisle a vy pište a volíte hlasovky na WhatsApp.

0: Čedem Krégrem. Posloucháte dnešní páteční srdcovky Let Me Go. Krásný duet.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Není zas tak starý, je z roku 2013, ale rozhodně patří mezi naše srdcovky. Tyjo, 13. To znamená, 13 let mu je teďko, aktuálně. Co byste dělali ve 13 letech? Dneska si povídáme o tom, jaký jsme měli víkendy v 90. a v 80. Co si z toho pamatujete? Tak třeba Peťa píše, ahoj, my jsme víkendy trávili buď na chatě, anebo v letě u rybníku, cukrová vata a s tátou jsem hrávala ping-pong. Tak to je moje vzpomínka, zdravím. Další zpráva, my jsme víkendy trávili na vesnici u babičky a u dědy. Děda měl kozy, tak jsme chodili na louku pro trávu a krmili je. Když jsem byl starší, pomáhal jsem mu v garáži, byla to úplně jiná doba. Ve 12 mě nechal řezat dřevo na cirkulárce. Úlet! Zdraví Tomáš. Taky děkuju. Dovedu si představit to dneska, tyjo, cirkulárka. Hlavně kdo už dneska má doma cirkulárku, že jo? Další Petr. Zdravím, já si z 80. jako kluk pamatuju pracovní soboty, lidový milice a víkendy strávený na seníku bez telefonu. Taky dobrý teda. Dnešní děti by podle mě nerozuměly jediný věci z téhle věty. Takhle, milice a pracovní soboty, ty bych jim nepřál, ale ten seník, ten by měli zažít všechny děti, jo. Já teda pořád nechápu, že jsme to přežili bez vypíchnutýho oka nebo zlomenýho vazu, když si vezmu, z jaký vejšky jsme skákali. Ale kdo jste to někdy zažil v dětství? Skákat do seníku, do sena. To prostě to je jedna z těch top vzpomínek. Dáme si další jeden z top hitů z 90. let. Tohle je konkrétně rok 1994. Čtvrtá srdcovka, trocha romantiky. All for one, hit I Swear. Právě teď.

0: A tohle znáte? Komodo na Hit Rádiu ve 12 hodin 23 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tohle byla poslední pátá srdcovka pro opravdový fajnšmekry a přišla mi zpráva od Peťana, který píše, jako vážně slyším Komodo? Tak to si mě rozbil jako hračky dětí rodin na sociálních dávkách. Nečekal jsem, že to ještě někdy v rádiu uslyším, to jste borci, moc díky, jsem taxikář, musel jsem zastavit, hned bych šel na párty. Díky za hezký pátek, Peťan. No, jo, jsem rád, že si to ještě nikdo pamatuje. Je pravda, už je to 26 let zpátky, co to vyšlo, ale v rádiu se to moc nehralo, ovšem na párty, tak tohle je prostě z doby, kdy jste prostě někam přišli, vzali jste si večer sluneční brýle, dali jste si límeček nahoru a pak jste prostě protančili celou noc. Na Hit Rádiu poslední srdcovka v rámci dnešního dne. Za chviličku srdcovka ještě na vaše přání, tohle byla ta poslední, kterou já jsem pro vás připravil. Tak dejte vědět na 777-937-777, co by vám dneska udělalo radost, ať už je to, řekněme, nějaký party song, nebo song třeba jestli máte výročí, nebo narozeniny, prostě něco, co vám udělá radost. Srdcovka na přání už za chvíli.
1: Já nový plot mám, jo já se mám, a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. PlotyDobrý.cz Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
3: To jo, těch výletů, cest do práce, k moři, na hory.
4: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
5: www.autoracek.cz Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
6: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
7: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz

0: Sport.cz.
1: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
2: Hele, co City Park?
1: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
2: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
1: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
2: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
3: Spojte příjemné s příjemným. V City Parku Jihlava.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
8: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
10: Právě se otevřel nový showroom DR Automobile z Vyhlavě. Navštivte nás v Hosově 55 a objevte stylová SUV, robustní offroady a energické pick-upy. Automatická převodovka, bohatá výbava a atraktivní financování už od 2,99. Přijeďte se svést a vyberte si vůz, který vás bude bavit každý den. Nový showroom DR Automobile z Vyhlavě, Hosov 55. Více na dr-automobile.cz.
11: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Máte okolo sebe někoho, komu je přes 60, 70, 80 a chová se pořád na 20? Někomu to sluší a tím někým jsou rozhodně borci z kapely Rolling Stones. Dnes, 12. června, to je přesně 64 let od jejich prvního koncertu, což je neuvěřitelný,
2: oni pořád fungují.
3: 64 let v jedné práci v podstatě.
1: Je to vlastně za mě i krásná ukázka toho, co všechno vydrží lidský tělo. Tak zatímco my máme po 30 občas problém vstát z gauče a sedáme si na židli nebo do auta s takovým tím... No, tak Mick Jagger běhá v 80 po pohodích v upnutých džínách. Řekni člověče, kde ten Mick Jagger bere takový energie?
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Posloucháte Hit Radio 12.37.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: 12.37 je aktuální čas a to je ten čas, kdy přichází poslední srdcovka tohoto týdne, která je na vaše přání. Na WhatsApp s číslem 777-937-777 píšete, co byste dneska chtěli slyšet a je to těžký vždycky vybrat.

ten svůj velký den. Jana píše, ahoj, dneska máme s manželem výročí 5 let, prosím tedy o zahrání písničky The Code ze Stmívání. Děkuju moc, Jana. Jani, rádo se stane, už za pár okamžiků, jasně, zahraju Stmívání, to znamená Twilight Saga, úplně první díl, že jo, to jsme, jaký rok, nějaký 2008, něco takovýho. Paramore tím pádem dáváme, já si jenom říkám, je to opravdu vaše písnička z filmu Stmívání, z filmu o upírech? Proč? Jako, ano, když nad tím přemýšlím, tak manželství může být jako vztah s upírem, že jo? Máte pocit, že jste spolu věčnost, navzájem si pijete krev, ale stejně se spolu pak dokážete možná bok po boku postavit celému světu, jo? Tak ať to tak je. Za celé Hit Radio vám přejeme hodně štěstí do další 5letky. Tady to je The Code.

0: Srdcovka na přání k výročí 5 letům od svatby pro Janu. Paramore na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Páteční srdcovky jsou u svého konce. My samozřejmě pokračujeme dál, že jo, tím to pro dnešek jako nekončí. Mám tady pro vás další super hity. Budou například Rehab, taky Bruno Mars, ještě do 13. hodiny. V jednu odpoledne nejnovější zprávy. No a pokud byste si chtěli dát ještě pořádnou dávku 80. a 90., tak můžete i dneska večer, a to v Hit Radio Speciál, Hit Radio Classic, mezi 18. a 21. hodinou. A co jsem tak mluvil s našima kolegama, co připravujou Hit Radio Classic, tak večer, ta 3hodinovka, bude dneska trošičku víc diskotéková. Takže pokud máte v plánu ještě nějakou domácí party, Hit Radio bude ten nejlepší DJ, který ho můžete pozvat domů. A zadarmo.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Kronoce.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: For camping. Venku je nám krásně.
13: Tady chci bydlet.
12: Venku?
13: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
12: A kde bude ložnice?
13: Na louce pod hvězdami.
12: To je ale velká ložnice.
13: Největší na světě.
12: No jo. A co koupelna?
13: No, v potoce.
12: A sousedi?
13: Už se hlásí.
12: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
13: Jo, tady nám je krásně.
12: For camping. Venku je nám krásně.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
15: Senkor.
16: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
17: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
18: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
19: Firma Havelka uhelné sklady dobrý.
18: Není bez rizika. Více na portu.cz.
19: Firma Havelka uhelné sklady dobrý den.
3: No.

0: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Rehab in my head je 12 hodin 58 minut. Jak zní v pátek odpoledne Hit Radio, to jste ty slyšeli. A jak se jezdí na silnicích v pátek, tak to uslyšíte už za chviličku ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny v Hřimově v Požárnické ulici u křižovatky z Družstevní probíhají stavební práce a komunikace je uzavřená. No a na Třebíčsku v Jemnici v Želetavské ulici probíhají práce na silnici v levém pruhu. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Dobré zprávy z Jihlavy.
4: Do Jihlavy se o víkendech jezdí zase o něco pohodlněji. Od června město zrušilo sobotní platby za parkování. Ve fialovém a oranžovém parkovacím režimu se tak celý víkend nebo o svátcích může parkovat bez poplatku. Cílem je usnadnit cestu lidem, kteří jedou do Jihlavy za nákupy, službami, kulturou nebo na návštěvu příbuzných. Podrobnosti na webu jihlava.cz/parkování.
5: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by Allegro.

0: Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Počet obyvatel Česka v letošním prvním čtvrtletí mírně klesl, a to zhruba o 19 800 na 10 896 000. Lidí v zemi ubylo stěhováním i kvůli převaze počtu zemřelých nad narozenými. Porodnost podle Českého statistického úřadu setrvale klesá pátým rokem po sobě. Češi i letos chtějí na dovolené k moři. Velký zájem je hlavně o last minute zájezdy. Jaké jsou nejoblíbenější destinace, řekne ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
3: Mezi nejprodávanější zahraniční destinace letošního léta patří především tradiční středomořské státy, jako je Řecko, Itálie nebo Španělsko. Klienti zároveň stále častěji požadují flexibilnější podmínky rezervací a storna.
2: Češi také při výběru destinací stále více zohledňují bezpečnost, dopravní dostupnost a kvalitu služeb. V Evropské unii začíná platit migrační a azylový pakt, přijatý v květnu 2024. Má přinést silnou ochranu vnějších hranic, spravedlivá a pevná azylová pravidla a rovnováhu mezi solidaritou a odpovědností. Česko se při hlasování před dvěma roky zdrželo, loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity. A teď už míříme k nám do regionu.
4: Zastupitelstvo Třebíče přes kritiku opozice schválilo prodej bývalého podnikatelského inkubátoru pod zámkem. Za administrativní budovu jediný zájemce nabídl 20,5 milionu korun. Pro prodej hlasovalo 19 ze 27 zastupitelů. Nemovitost se pro potřeby začínajících podnikatelů přestavovala v roce 2006. Dnes má stále nájemce.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Na Vysočině odpoledne začne od západu oblačnost přibývat, postupně bude převažovat zataženo a na větší části území kraje se vyskytne slabší déšť nebo přáňky. Bude maximálně 17 stupňů.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Páteční odpoledne i po obědě pokračuje dál na Hit Radio. Mám pro vás připravený další hity na trošku probuzení, protože tohle počasí, co se budeme nalhávat, je trochu spací. Schválně, kolik jste toho na dnešek naspali? Kolik hodin? Jo, možná teda dneska je to trošku výjimečný, pokud jste vstávali brzo ráno na fotbal, tak obecně, kolik takhle jako v týdnu spíte hodin? V klidu si to propočítejte. Já vám za chviličku řeknu, jestli to vaše číslo náru neznamená, že máte nějakou superschopnost. Za 10 minut se to dozvíte. Buďte s náma.
0: Hit Radio Vysočina.

Posloucháte Hit Radio a jdeme počítat hodiny spánku, kolik takhle jako normálně naspíte, jo? Koukám na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Míša třeba píše, ahoj, já teda spím tak 4 až 5 hodin denně, občas nějaká 20-minutovka během dne, když spím víc, jsem unavená. Míšo, tak teď dobře poslouchej, protože Pavel taky píše, čau, hele, já maximálně spím 5 hodin denně, tak to jsem zvědavej, co tam pro mě máš. Tak pokud jste na tom stejně jako Pavel a Míša a stačí vám pouze 5 hodin spánku, tak jste výjimeční. Jste extrémně výjimeční, máte genetickou superschopnost. Váš mozek se totiž umí extrémně rychle regenerovat, jo? A díky tomu obecně líp fungujete než většina lidí. Jste dokonce odolnější, líp se učíte a dokonce se i rychleji uzdravujete. Takový je podle statistik jen jeden člověk ze 100. Dobrý, co? To jste nevěděli. Tak nemáte zač. Takže 5 hodin spánku a máte super schopnost. My ostatní, to už je úplně jiná písnička, o tom si povídat nemusíme. A dokonce jsou tací, a to ještě větší procento, jejíž mozek se třeba vůbec jako přes noc zregenerovat nedokáže. Tak to já třeba mám na konci každého týdne v pátek ráno. Kolikrát ani nevím, že ten mozek tam vlastně někde je. No, 13 hodin 15 minut, pojďme si dát další hity, za chviličku Taylor Swift, teď J-Lo a Pitbull. Dance, yes.

0: hitem, kdo ví jestli, ve 13:25, taková hezká klasika tady u nás na Hit Radio. Za chvíli například Samfeld, Jonas Blue, taky Rag & Bone Man. A pokud máte děti, tak teď dobře poslouchejte, protože my pro vás máme skvělou možnost, jak můžete získat pro vaše děti chytrý hodinky od Garmin za skoro 7,5 tisíce. Už zítra dopoledne tady na Hit Radio, anebo také v neděli, máte další šanci. Tyhle hodinky tak umí telefonovat, posílat zprávy, měřit sportovní výkony a hlavně díky GPSce ukazují taky reálnou polohu vašeho dítěte. To znamená, že do parku, na dovolenou nebo do zábavního parku naprosto ideální. Jak na to? Stačí, když na webu hitradio.cz vyplníte formulář, co byste chtěli slyšet za hity z našeho vysílání, a pokud o víkendu, dopoledne, v sobotu a v neděli uslyšíte ten váš hit i s vaším vzkazem, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali do studia, a to je celý. Hodinky jsou vaše. Podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
6: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Haló!
11: Haló!
10: Někdo může vidět jen prázdný prostor, ale my vidíme váš budoucí domov. Kuchyně IN, komplexní výroba interiérů na míru. Od prvního návrhu až po montáž posledního šroubku. Kuchyně IN, vaše jistota z Vysočiny. Navštivte naše studio v Jihlavě naproti nemocnici nebo na kuchyneIN.cz.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
15: Dotace z Fatre jsou zpět.
16: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
15: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
16: Ti, co sousedům staví novostavbu.
15: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
17: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
18: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
19: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
19: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
20: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Felt a Jonas Blue na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. Páteční odpoledne s vámi užívá taky Jirka Pelnář a já si říkám, nebaví vás to už v práci? A nemyslím jenom dneska, ale obecně. Prostě to, co děláte. Štve vás to? Nebaví vás to? Vstáváte už každý den s nechutí do práce? Tak možná můžete zkusit sebrat odvahu. Málo kdo to udělá. A tu práci změnit. A možná se třeba vydat i za svými sny. Někdy to vyjde. Ne vždycky, ale někdy to vyjde. Komu to vyšlo, tak je třeba zpěvačka Gwen Stefani, protože ta než se stala celosvětovou hvězdou, tak její úplně první práce byla v rychlém občerstvení, potom pracovala taky jako instruktorka plavání, anebo dokonce prodavačka kosmetiky. No a nakonec tak se rozhodla, že půjde za svým snem a dneska si ji zahrajeme na Hit Radio.

0: odpoledne na Hitrádiu Miles Smith ve 13 hodin 44 minut. Už se to blíží, konec pracovní doby, pomalu, ale jistě. Co budete dělat o víkendu? Už máte plány? Jedete někam na výlet? Jo? A už jste natankovali? Ne? Tak super, protože my, Hitrádio, vám zaplatíme plnou nádrž. Stačí se stát členem naší dopravní hlídky, pomoct nám hlídat aktuální dění na silnicích, to znamená hlásit kolony, nehody, objížďky a u toho i nadále poslouchat Hitrádio. Každý den v odpolední show mezi 15. a 18. hodinou pak vybíráme ze všech informací, které ten den dostaneme jednoho, komu natankujeme plnou. A dneska to můžete být právě vy. A kdyby to dneska nevyšlo, tak celý příští týden i ten další týden. Od pondělí do pátku, vždy mezi 15. a 18.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Ústí nad Labem Sebuzíně za 2 miliony 100 tisíc korun. Zahrada v Chodově na Sokolovsku za 690 tisíc. Garáž v Chodově za 390 tisíc. Byt 3+1 v Chodově na Sokolovsku za 1 999 tisíc. A chata ve Zdíbech na Praze Východ za 6 miliónů 299 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
12: Kapely Činasky.
13: My máme rádi vír.
12: Miraj. Lucie, Divoký Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
11: Vysočina Fest.
12: Největší multižánrový festival našeho kraje.
11: A vy budete u toho.
14: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
15: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora.
14: Tam je Hit Radio Vysočina.
15: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu.

0: i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Kest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Kest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Kest-stavby.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rainy Song od Luise Fonsiho a Demi Lovato, Echame la culpa, bojujeme proti tady tomu počasí, jak se jenom dá, tak snad to bude fungovat. Jdeme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Pelhřimovsku na silnici 3. třídy v Červené Řečici probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu. No a na Třebíčsku v Dolních Lažanech na místní cestě probíhají stavební práce. Jezděte opatrně. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
4: Historická vozidla v City Parku Jihlava. Staňte se svědky závodu 1000 mil československých s průjezdní kontrolou vozidel v sobotu 13. června po 13. hodině v Parčíku u centra. Na pasáži navíc od 11 hodin soutěž šlapacích autíček pro děti. Expozice veteránů v City Parku již od 6. června.
5: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
6: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou o víkendu v Bílině napadla 44-letá žena, a to slovně i fyzicky. Konflikt se obešel bez zranění a kriminalisté vyloučili politický motiv. Policie to uvedla na síti X. Žena, kterou policisté kvůli útoku obvinili, je v péči psychiatrů. Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Rada by se měla zabývat například novou koncepcí české armády. Projednávat by mohla i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do Česka z jiných zemí v schengenském prostoru. Švédský zdravotní úřad doporučuje rodičům, aby dětem do 13 let nedávali chytré telefony. Uvedl, že cílem doporučení je v první řadě omezit působení škodlivého obsahu na děti, rozvoj problémů se spánkem a nebo závislosti. A teď už míříme k nám do regionu.
12: Zastupitelé Žďáru nad Sázavou schválili memorandum o spolupráci se státem při přípravě, výstavbě a provozu multifunkční haly s rychlobruslařskou dráhou ve městě. Po krátké diskuzi pro návrh zvedlo ruku všech 23 hlasujících, nikdo nebyl proti. O možné stavbě rychlobruslařské haly jednal s představiteli města minulý týden premiér Andrej Babiš.
13: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
12: Na Vysočině odpoledne začne od západu oblačnost přibývat, postupně bude převažovat zataženo a na větší části území kraje se vyskytne slabší déšť nebo přáňky. Bude maximálně 17 stupňů.
14: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, máme pátek odpoledne, 2 hodiny 3 minuty. Taky vás zarazila ve zprávách ta informace ze Švédska od zdravotního úřadu, že doporučuje rodičům, aby dětem do 13 let nedávali chytré telefony. No, tak to hodně štěstí. To jsem zvědavý, kterých rodičů se tohle týká. Protože je pátek a protože jsou 2 odpoledne, tak nás čeká i náš pořad Pravda nebo Bullshit, a to už za chviličku. A tam dnes budeme probírat rodinné vztahy, obzvlášť tedy ty manželské. Ne, kecám. Teď je pátek. Pracovní vztahy. Dobře, já jsem zase úplně v jiném dnu. To tak občas je. Takže pracovní vztahy, jo? Tak pokud jste v práci, připravte si telefon, budete ho za chviličku potřebovat.
15: Hit Radio Vysočina.

0: for another.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
2: Posloucháte Hit Radio a jako každé odpoledne tady máme další téma v našem pořadu Pravda nebo bullshit a já bych chtěl vědět váš názor. 71% lidí v Česku prý neopustí svoji práci, i když je nebaví, a to jenom ze strachu, že by si nenašli nic jiného. Tak co? Co vy na to? Je to opravdu, řekněme, ten skutečný důvod, proč zůstáváme ve stejné práci tolik let? Je to tedy loajálnost, anebo je to strach? Dejte vědět 777 937 777, co si o tom myslíte, jestli v tomhle případě opět tady mají
1: vědci
2: pravdu, a nebo jsou úplně na omylu. 777 937 777.

0: Eminem a Rihanna na Hit Rádiu ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 71% lidí neopustí svoji práci, i když je nebaví, a to ze strachu, že by si nenašli nic jiného. Co vy na to? Mají vědci pravdu nebo ne? WhatsApp Hit Rádia je tady v tuto chvíli jenom pro vás na čísle 777 937 777. Mám tady zprávu, například od Aleše, hele, asi jak v kterém věku, mě moje práce vyloženě štve, ale mám rodinu a nemám tolik našetřeno, abych si mohl dovolit ten luxus být třeba 2-3 měsíce doma a hledat si jen tak něco jiného. Dobrý, děkuju. Zajímavý názor. Co tady? Ahoj, já jsem ve své práci tak dlouho, 10 let, je mi 33, protože nerada poznávám nové lidi a nový systém. Dalo by se tedy říct strach z neznáma. Ano, i to se do toho počítá, takže tohle pořád připisujeme vědcům. Co hlasovky?
2: Ahoj, zdraví včas z Mostu. No, ono je to těžký v dnešní době změnit povolání, hlavně když je člověk starší. Já sama jsem měnila povolání před 50 a měla jsem z toho docela strach, ale udělat jsem to prostě musela. Přes 20 let jsem byla v jedné práci a už to prostě nešlo. Už udělám něco jiného, už 9. rok, ale dobrý, zatím dobrý. Já nejsem jako náročný člověk, mi stačí, když to šlape tak, jak má, a je dobrý kolektiv. To naštěstí je. Mějte se hezky.
0: Je pravda, že ten kolektiv udělá strašně moc, že když vás to v té práci nebaví, tak ale přece jenom chodíte tam i za těma přátelema a občas těch kolegů se ty přátelé stanou. Někdy i víc než přátelé, když je třeba podařený vánoční večírek, ale to je zase úplně jiná statistika. Veronika píše, ahoj, podle mého manžela soudím, že mají vědci pravdu. Z práce chodí vydeptaný a bojí se, že se nic jiného nesežene. Já jsem ve své práci spokojená už 11 let, ale má taky samozřejmě svoje mouchy. Zdraví Veronika. No tak zatím to tedy vypadá, že vědci mají napůl pravdu. Že ano, máme to tak, ale teda je to evidentně jako větší procento než 71%. No, uvidíme dál, dáme si ještě dva hity a vy posílejte vaše názory na 777-937-777. Dneska za jeden z vašich názorů tady mám jako odměnu dva lístky na koncert Evy Farné, která bude mít teď trojkoncert v Edenu, v sobotu, v neděli a v úterý. No a tak si ji dáme i teď tady u nás na Hit Rádiu.

0: Víkend na Hit Radio, nejenom, že je před námi, ale teď dospíval Blinding Lights.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A jdeme do finále dnešního tématu, jestli mají věci pravdu, když tvrdí, že v Česku 71% lidí neopustí své zaměstnání jenom ze strachu, že by si nenašli nic jiného. Tak, co tady máme za zprávy na WhatsAppu Hit Radio? Sonja píše, nazdárek, tak já to mám tak, že bych práci neměnila kvůli úžasným kolegyním. Peníze mám sice hovínko, ale kolektiv je u mě na prvním místě. Ano, rozumím, chápu. Čau, nemám s tím problém změnit práci. Poslední roky jsem i ve svých 36 letech ve stavu, vydržím v práci rok maximálně dva, zjistím, že mě štve, no tak jdu prostě jinam. Většinou za vidinou více peněz nebo lepším kolektivem, jde prostě o to, jaký si typ člověka, lidi jsou trošku konzervy. Zdraví Carlos. Jasně, s tím se taky dá souhlasit. Co hlasovky?
2: Zdravím, Radio, rozhodně té práce. Já sám dělám už 21 let v Českých hrách, myslel jsem tam tři pozice, teď dělám strojvedoucího. A je to asi možná i z toho strachu změnit nezaměstnání, ale ono taky záleží, jakou máš životní situaci. Když máš mama hotel, tak ti to asi jedno, ale když máš na krku hypotéku a rodinu, tak člověk nějakou tu jistotu prostě chce, no. Tak to je za mě můj názor. Mějte si, čau, čau.
0: Přesně, přesně, tohle jako podepíšu. To je úplně jasný, protože ve chvíli, kdy opravdu máte tu hypotéku na krku a víte, že měsíčně musíte tolik a tolik odevzdávat pryč, tak člověk jako v dnešní době nemá tak velký polštář, aby opravdu si tohle mohl dovolit. Že by šel prostě jako fakt najednou domů a hledat někde něco jiného, no.
3: Ahoj, já bych řekla, že obecně lidi ztratili mít odvahu a tudíž bych dala za pravdu vědcům, že se lidi bojí po práci ze strachu. Ale přitom se říká, že většinou si člověk polepší. No tak všem odvážným přeji hodně štěstí.
0: A to je taky pravda, protože když odejdete od někud, kde vás to fakt štve, tak přijdete někam jinam do nového prostředí a je to možná přesně jenom taková ta druhá nakopávačka, něco, co vám opravdu v tom životě pomůže nastartovat a chytnout novej dech. Takže já bych řekl, že v tomhle případě
1: vědci
0: nemají pravdu, 71% se mi zdá málo. Myslím si, že v Česku prostě na tom nejsme finančně tak dobře většinou, aby jsme si mohli dovolit změnit práci, i přesto, že nás nebaví. Tak tolik tedy pro dnešek, nicméně za tu poslední hlasovku, kdy tedy odvážným přeje hodně štěstí tady naše posluchačka, hledá jméno, nemůžu najít, nevadí, tak za tu posílám dva lístky na koncert Evy Farné. Jo, když odvážnému štěstí přeje, no tak za tu odvahu poslat hlasovku, já také odesílám. Alespoň takovouhle malou cenu. Díky moc, další pravda nebo bullshit v pondělí ve 14:00 na Hit Radio. Hit Radio.
4: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
10: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
11: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichu v Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
15: Vysočina Gladiators. 14. června na Stoupách v Jihlavě. Fight proti Nitra Knights vypukne ve 4. Sezona amerického fotbalu vrcholí a na tebe čeká tentokrát charitativní zápas. Plno atrakcí, dobrého jídla a samozřejmě nejlepší a nejtvrdší fotbal v Česku. Vstup do 15 let zdarma. Přijď podpořit Gladiátory 14. června ve 4 v Jihlavě na Stoupách. Partnerem zápasu je společnost Huchtamaki. Nejen významný zaměstnavatel, ale i partner pro dobrou věc.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Vysočina.
18: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak tohle je ta zpěvačka, kterou prostě vždycky poznáte na první dobrou. V dnešní době občas, když některé zpěvačky zpívají, tak nevíte vlastně, která z nich to je. Tak tohle je ještě taková ta, jak my říkáme, stará škola, ovšem nemyslím tím věk, ale prostě tohle je ten dobrý old school. Další old school v rámci Hit Rádia Klasik můžete slyšet i dneska mezi 18. a 21. hodinou a protože je pátek, tak Hit Rádio Klasik bude trošku diskovější. Do té doby se dál můžete samozřejmě bavit s Hit Rádiem, ve 3 odpoledne začíná i naše odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Je to tady, startujeme víkend po 15. hodině, můžete tedy hodit práci za hlavu a naladit se na zasloužený relax. A pokud ještě nevíte, kam o víkendu vyrazit, máme pro vás hromadu inspirace. Ano, přidáme tipy na akce po celé Vysočině, budeme sledovat dopravu, protože páteční silnice umí být pěkně zrádné a taky rozdáme další lístky do kina. Mára Míla po 15.
3: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Za 2 minuty bude 3:15, posloucháte Hit Radio od 15, tedy, jak už jsem slíbil před chviličkou, naše odpolední show. No a pro vás, tady mám ještě do 15. hodiny hity, jako například Damiano David a nebo taky Heroes, protože vy jste hrdinové. Celý, téměř celý pracovní týden už je za vámi, zvládli jste to, teď už nám zbývá opravdu jenom pár hodin, je už tady jenom pár minut, ale pak taky dálnice, tak doufám, že dálnice dneska bude v klidu. Pokud ne, tak určitě něco nahlásím na naší dopravní linku, což vy můžete udělat také a pokud to uděláte i dneska, tak navíc ještě můžete vyhrát, na rozdíl ode mě, od Hit Rádia plnou nádrž takhle před víkendem zdarma. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne a v pondělí ve 12 hodin, kdy nám začnou pondělní srdcovky, se na vás těším. Tak se smějte.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
4: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
3: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
4: Café-gusto.cz.
5: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz, v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
14: Česká volejbalová reprezentace míří do Jihlavy. Od 12. do 14. června se v Horánské aréně představí česká mužská reprezentace v rámci turnaje Evropské volejbalové ligy. Čekají vás napínavé souboje, skvělá atmosféra a špičkový evropský volejbal. Přijďte podpořit český tým v boji o vítězství a nenechte si ujít volejbalovou událost roku na Vysočině. Vstupenky k dostání v síti Ticketportál. Buďte součástí hry!
15: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
8: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
16: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
18: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek, spěte let.

0: Dopravní servis na Vysočině a dnes další plná nádrž zdarma od Hitrádia Vysočina. To připomínám hned takhle na začátku, stačí poslat hlasovku, jak se vám jede, kde to stojí, kde jsou komplikace, nebo že je to všechno fajn, tak posílejte dopravní hlasovky na náš WhatsApp 725 44 38 37, stejně tak, jako posílá aktuálně Pavel.
1: Ahoj, tady Pavel, řidič z Jihlavy. Jel jsem z ulice Humpolecka po Romana Havelky okolo Rozkvětu, potom po Březinových sadech a směřuji teď na Velký Baranov. Vše bylo OK, projel jsem to velice slušně na to, že je pátek.
0: Pavel nám to všechno zmonitoroval. To je součást dopravní hlídky, takhle se nám to líbí. Tak klidně dejte vědět i vy na náš WhatsApp ještě jednou. Připomínám to důležité číslo 725 44 38 37.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Dobré zprávy z Jihlavy.
4: Do Jihlavy se o víkendech jezdí zase o něco pohodlněji. Od června město zrušilo sobotní platby za parkování. Ve fialovém a oranžovém parkovacím režimu se tak celý víkend nebo o svátcích může parkovat bez poplatku. Cílem je usnadnit cestu lidem, kteří jedou do Jihlavy za nákupy, službami, kulturou nebo na návštěvu příbuzných. Podrobnosti na webu jihlava.cz/parkování.
5: XXL výprodej v online shop.cz.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Obézním dětem by mohly být léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Vnímá to jako investici do veřejného zdraví a potenciál snížit tu drastickou prevalenci obezity v České republice. Týkat by se to mohlo dětí ve věku 12 až 18 let. Zítra mohou zájemci nahlédnout do areálu dopravního podniku města České Budějovice. V rámci dne otevřených dveří se podívají do míst, kam se běžně nedostanou. Co zde uvidí, prozrazuje mluvčí dopravního podniku Barbara Fischer.
9: Na návštěvníky budou čekat současné i historické autobusy a trolejbusy, technika i lidé, kteří pomáhají zajišťovat každodenní provoz městské dopravy. Chybět nebudou ani tvořivé aktivity, při kterých si návštěvníci vyrobí vlastní originální suvenýr nebo vyzkouší práci mechanika. Návštěvníci se známí s novými městskými sdílenými koli CB Kolo.
8: Většina programu bude připravena uvnitř v hale autobusových dílen. Akce se tak bude konat za každého počasí. No a poplach včera způsobil dopravní letoun Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou, když nenavázal kontakt s řízením leteckého provozu v Maďarsku. Kvůli tomu vzlétla dvojice stíhacích letadel JAS-39 Gripen maďarského letectva. Izraelské letadlo nakonec spojení navázalo.
2: Fotbalový servis.
8: Čeští fotbalisté neudrželi náskok do mistrovství světa v Americe, vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Česká reprezentace se vrátila na mistrovství světa po 20 letech. Od rozdělení federace se představila jen v roce 2006 v Německu. V druhém zápase na turnaji se utká ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou, která na úvod podlehla Mexiku. S domácím výběrem pak Koupkovi svěřenci uzavřou základní část. Do vyřazovací fáze projdou první dvě mužstva z každé skupiny a doplní je osmička nejlepších týmů střední. Míst.
10: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Pod mrakem na Vysočině a ještě zaprší. Zítra jsem tam taky s přehánkou, jsem tam i sluníčko a příjemných 19 až 22 stupňů. V neděli i více sluníčka, bude většinou polojasno, oblačno, snad přehánky už jenom na severu kraje a výjimečně a teploty nedělní 17 až 21 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
0: A Marek Grande, s vámi startujeme ten víkend po 15. hodině, tak přeji hezký pátek a posílám další hity na startu. Tarix, Alex Warner.

Hezké páteční odpoledne. Schválně, jestli poznáte ten pocit, jo. Vyrazíte třeba na jahody s tím, že nazbíráte 2 kila a domů se vrátíte se 7. No, protože si řeknete, když už jsem tady, že jo. Tak jestli jste si opravdu říkali, že letošní léto začne až s dovolenou, tak pozor, omyl, na Vysočině totiž naplno odstartovala jahodová sezóna, to už beru jako start letních záležitostí. A podle pěstitelů je letos úroda dokonce lepší než loni, takže kdo chce sladké jahody, nemusí opravdu čekat na akci někde v supermarketu. Stačí vzít belík, starý tenisky a vyrazit na samozběr. Jen teda pozor, někde je potřeba rezervace a na některých místech bývá vyzbíráno rychleji, než řeknete říct třeba jahodový knedlík. Jo, ten bych si dal, ten by byl boží. No a stejně je fascinující, že na samozběru vždycky sníte jahod minimálně za 200 ještě dřív, než vůbec dojdete k pokladně. Máte to taky tak podobně, dejte vědět. My posíláme další tip, tady už je Ale Farben.

0: na Hitrádiu Vysočina. Jana píše, že se o víkendu chystá na samozběr jahod a taky velkou radost udělali prý činasky, protože se těší na Vysočina Fest. Takhle ohledně Vysočina Festu můžu prozradit příští týden další soutěž v našem éteru o další lupeny u Jirky Plnáře. Odpoledne to bude, takže pokud chcete vyrazit úplně gratis, příští týden bude zase spousta příležitostí.
1: Jsme Hitrádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
0: Je to tak, monitorujeme dopravní situaci po celé Vysočině, a to i díky vám, naší dopravní hlídce. Zapojíte se do ní velmi jednoduše, stačí poslat hlasovku dopravní na náš WhatsApp 725 44 38 37. Já připomínám, že v Jihlavě v Jarní ulici se srazilo osobní auto s autobusem, tam počítejte s omezením provozu, projíždíte opatrně. No tak dejte vědět, jak se jede vám, ať už dobře, a nebo špatně, protože ve hře dneska opět plná nádrž za jednu z těchto hlasovek, kterou nám pošlete. Ano, stačí poslat hlasovku, my vám natankujeme plnou zcela gratis. 17:20 vyhlásíme toho šťastlivce. A hlavně šťastnou cestu.
1: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
2: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
3: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe?
5: Zalando.
7: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
8: Hele, co City Park?
7: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
8: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
7: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
8: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
9: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
15: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
16: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
17: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
16: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
17: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
16: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
17: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
11: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
18: Kapely Činasky. Miraj. Lucie. Divoký byl Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
11: Vysočina Fest.
18: Největší multižánrový festival našeho kraje.
11: A vy budete u toho.
18: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
19: Nákupy v online shop CZ.
20: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
19: www.onlineshop.cz.
11: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

dobrý, slušně řečeno, je pátek, 15 hodin 27 minut k tomu přesně, startujeme víkend a to je prostě důvod k radosti a snad i k pohodě, tak doufáme, že už máte po práci, pokud ne, ať to rychle utíká, ať to hodíte co nejdřív za hlavu. Dneska 18. hodinou odstartuje další Hit Radio Classic a až do 21. hodiny bude o playlist opět postaráno, takže topovky, 80, 90 a hity milénia. Možná i v tom trochu tanečnějším tempu, protože to se prostě pro pátek sluší a patří. Jednu takovou velkou ochutnávku dáváme pravidelně, dám ji i teď. Tohle prosím pěkně je pohodovka na pátek s radostí, s úspěvem na tváři. Tom Jones, a Sex Bomb. Tak co, cítíte, že dneska vyrazíte někam do, jak se říká, víru velkoměsta? Vyražte.

0: chrám.
1: Co se děje na Vysočině?
2: No jo, pojďme se na to podívat, protože těch akcí je víc než dost, tak jenom pár tipů. V horácké multifunkční aréně se hraje volejbal, čekají nás tam zápasy v rámci Evropské volejbalové ligy, dnešek i neděle hlásí vyprodáno, ale my na sociálních sítích Hit Rádia Vysočina rozdáváme lístky, tak tam koukněte. Na neděli pak nezapomeňte, zveme vás za sportem do Jihlavy, a to na stadion na Stoupách, kde se odehraje další zápas v americkém fotbale, kdy domácí Vysočina Gladiators nastoupí proti Nitře Knights. My samozřejmě budeme u toho živě s naším mobilním studiem od 16. hodiny, tak se klidně za námi zastavte. No a taky si nenechte ujít nejprestižnější akci historických vozidel v České republice. Legendární závod 1000 mil československých a jedna zastávek bude letos u City Parku v Jihlavě, a to v sobotu odpoledne. Uvidíte tam historické vozy, taky jejich posádky, a čeká vás i třeba soutěž šlapacích autíček pro ty nejmenší. No, další akce na našem webu hitradiovysočina.cz.
1: Vysočina, tady jsme doma.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
16: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na
18: Firma na zážitky
16: CZ.
19: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
19: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
19: A kde bude ložnice?
5: Na louce, pod hvězdami.
19: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
19: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
19: A sousedi?
5: Už se hlásí.
19: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
19: For camping. Venku je nám krásně.
0: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
11: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: Právě se otevřel nový showroom DR Automobile z Vyhlavě. Navštivte nás v Hosově 55 a objevte stylová SUV, robustní offroady a energické pick-upy. Automatická převodovka, bohatá výbava a atraktivní financování už od 2,99. Přijeďte se svést a vyberte si vůz, který vás bude bavit každý den. Nový showroom DR Automobile z Vyhlavě, Hosov 55. Více na draautomobile.cz.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

NTC na Hitrádiu Vysočina. Parádní záležitost do toho pátečního odpoledne, do toho startu toho víkendu. Ano, už je tady s námi, to je hned veselější. Za chvilku 16. hodina toho víkendu. Ano, už je tady s námi, to je hned veselější. Za chvilku 16. hodina mrkneme na silnice.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a připomínám, v Jihlavě v Jarní ulici, tam se srazilo osobní auto s autobusem, tam ještě počítejte s lehkými komplikacemi. No tak hlavně šťastnou cestu a pokud byste narazili na komplikace dopravní, pošlete nám hlasovku na náš WhatsApp ve hře stále plná nádrž. Zdarma od Hit Rádia Vysočina, jednoho z vás právě co nám pošle hlasovku, takhle odměníme. No tak posílejte na to důležité číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz
3: Historická vozidla v City Parku Jihlava. Staňte se svědky závodu 1000 mil československých s průjezdní kontrolou vozidel v sobotu 13. června po 13. hodině v Parčíku u centra. Na pasáži navíc od 11 hodin soutěž šlapacích autíček pro děti. Expozice veteránů v City Parku již od 6. června.
4: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
5: To auto pořád tak hezky jede. Co jsme se s ním už najezdili, viď?
6: To jo. Těch výletů, cest do práce, k moři, na hory.
7: Dopřejte svému vozu péči, kterou si zaslouží. Využijte šakovou knížku plnou slev na díly a práci. Platí provozy Škoda starší 4 let.
8: www.autoradsek.cz Váš autorizovaný servisní partner Škoda.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V prvním čtvrtletí letošního roku počet obyvatel České republiky klesl asi o 19 800 na 10,896 milionů. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Lidí v zemi ubylo stěhováním i kvůli převaze počtu zemřelých nad narozenými. Porodnost podle úřadu setrvale klesá pátým rokem po sobě. Novela stavebního zákona je ve třetím čtení. Pustili ji tam nakonec poslanci s tím, že ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů. To trvalo skoro 13 hodin. Nad všemi pozměňovacími návrhy ještě musí zasednout hospodářský výbor, aby je posoudil. V Havlíčkově Brodě vyrostl speciální dům pro vlaštovky. Původní budova, ve které se usídlili, byla totiž zbouraná. Podle ochránců jsou ale ptáci při umisťování hnízd konzervativní a vracejí se na místa, co znají. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
12: Dům pro vlaštovky je asi 5 metrů vysoká dřevostavba, která je důkladně zabezpečena proti vniknutí predátorů, v tomto případě především koček a kun. Stojí zhruba 200 metrů od původní hospodářské budovy, kde vlaštovky dříve hnízdily a která byla zbourána.
11: Ochranáři vlaštovky zhruba měsíc do nového domu lákali pomocí nahrávky s jejich zpěvem. Teď tam hnízdí jeden pár. No a na úvod mistrovství světa ve fotbale přijali české sázkové kanceláře zatím sázky za více než 100 milionů korun. Zájem začal výrazně růst s prvními zápasy šampionátu. V prvním duelu české reprezentace s Korejci byly typy rovnoměrně rozloženy mezi oba soupeře.
13: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
0: No a ještě se pojďme podívat na to počasí na Vysočině, tak stále pod mrakem, postupně s deštěm, tak jak slibovali meteorologové. Zítra taky jsem tam s přeháňkou, jsem tam sluníčko, teploty příjemný, 19 až 22, v neděli více sluníčka, spíš polojasno, teploty 17 až 21 stupňů. No a příští týden to už nás zase čekají tropy.
9: Hit Rádio Vysočina.
0: Počasí nahoru a dolů, ale ať už je jakýkoliv počasí, hlavně, že je pátek a tady už David Guetta, tedy Swims a Tom Center. Bye.

0: Poetika na Hitrádiu Vysočina, všeme hezké odpo, tak tento víkend v horácké multifunkční aréně volejbal, ale jinak je to samozřejmě domovina, HC Dukla Jihlava, hokej. A může se to zdát, že teď mimo sezónu se to jako moc neděje, ale opak je pravdou, maká se, připravuje se třeba na 13. listopad. Jo. Je to sice daleko, ale bude to mega. Oslaví Jihlavská Dukla 70 let své existence, bude to takový velký gala večer. Co všechno nabídne tento večer, tak to už nám prozradil sám Petr Palovčík z Jihlavské Dukly.
1: Oslavy 70. výročí Dukly Jihlava nabídnou jedinečné propojení ledního hokeje, sportovní tradice, hudby a moderních technologií. Podobný večer podle mě zde ještě nebyl a věříme, že za účasti řady jedinečných osobností spojených s Duklou se stane nezapomenutelným. Zazní i nové písně, složené jen pro tento okamžik a pro Duklu Jihlava.
0: Bude to opravdu velký, další info podrobný na stránkách právě Dukly, tak na to mrkněte. A co je taky důležitý, že v pondělí 15. to už se taky blíží, od 18. hodiny proběhne start prodeje vstupenek a myslím si, že to bude velmi rychle na dračku, tak si to možná poznamenejte do kalendáře. A pokud se ještě něco značit a jste opravdu jako velcí fanoušci, tak permanentkáři si mohou své permanentky obnovit do 19. června. Potom už Smolík Pacholík následuje volný prodej, tak taky na to nezapomeňte. My posíláme další hity, tady už fotbalová záležitost Shakira.

0: jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Známe a známe taky díky vám, naší dopravní hlídce, která je stále v terénu. Buďte jí součástí, stačí poslat hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37, jak to u vás jede, nejede. Třeba se vám jede úplně parádně a na základě toho můžete získat plnou nádrž, protože dneska jsme ještě nerozdali, budeme ji zase za jednu z těch došlých hlasovek rozdávat. Tak držím pěsti, jinak aktuálně, co se týká těch našich informací, je to víceméně bez komplikací, akorát s lehčím tím pátečním provozem, no tak je potřeba s tím počítat. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samozběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
13: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
14: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
16: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
17: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
18: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
19: Máte okolo sebe někoho, komu je přes 60, 70, 80 a chová se pořád na 20? Někomu to sluší a tím někým jsou rozhodně borci z kapely Rolling Stones. Dnes, 12. června, to je přesně 64 let od jejich prvního koncertu, což je neuvěřitelné, oni pořád fungují.
20: 64 let v jedné práci v podstatě.
19: Je to vlastně za mě i krásná ukázka toho, co všechno vydrží lidský tělo. Tak zatímco my máme po 30 občas problém vstát z gauče a sedáme si na židli nebo do auta s takovým tím... No, tak Mick Jagger běhá v 80 po pohodích v upnutých džínách. Řekni, člověče, kde ten Mick Jagger bere takový energie?
18: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9.

0: Frequencies na Hit Rádiu Vysočina, The Feeling, ono už to tak jako voní tím víkendem a to je dobře, víkend už je tady s námi o 16:30, my přejeme hezké páteční odpoledne a jako vždy jsme se vás na startu tohoto vysílání ptali, co máte v plánu na víkend, tak třeba Jitka napsala, že snad vyjde ta vytoužená grilovačka, chtěli by zvádnout i špekáčky, možná i udírnu, akorát to počasí zatím v té předpovědi je proti nim. No tak, já doufám, že to počasí se jako otočí, že to bude dobrý a že třeba ta neděle by na nějaký to grilování mohla být příjemná. V příštím týdnu se podle té dlouhodobé předpovědi budeme grilovat všichni. Každopádně, hlasovku, co bude dělat o víkendu, poslala i Kája.
1: Ahoj, tady Karolína. Já se o víkendu chystám na koncert Evy Farný. Takže doufám, že se ho moc užijem a že bude hezký počasí. Tak co, zavolá nebo přijde?
0: No, zavolá nebo přijde jako Eva. To je hezký. Já to samozřejmě víme, že je to z muziky, ale říkal jsem si, není v tom nějaký hlubší vzkaz, zavolá nebo přijde, jestli by třeba Kája nechtěla, aby ještě s ní někdo vyrazil. No, každopádně Evička Farná 13., 14. a 16. června v Edenu, to jsou ty tři Edeny, už je to tady. Neskutečně to uteklo. A

0: A musíme se ještě vrátit k té včerejší radosti, protože Gabču jsme vylosovali z těch všech správných došlých odpovědí a registrací na našem webu a Gabča za Vlíčková Brodu si včera doslova do písmene odnesla ten luxusní záchod, který jsme tady nabízeli, koupelny Maro.cz. Je to záchod Jirka Clean Mila, toaleta, která vás posadí na zadek, moderní design, chytrá technologie, hygiena, to všechno v jednom řešení, ale má to úplně jako všechno. Komplet to najdete na Maro.cz. Mimochodem v Maro najdete kvalitní a ověřené značky pro celou koupelnu, od sanity přes baterie až po chytrá řešení, která zvyšují každodenní komfort. No a Gabče ještě jednou velikánská gratulace. Gabča prozradila, že zrovna nedávno rekonstruovali koupelnu, ale že ten záchod, ten se jim nějak nepodařilo trefit. Není úplně podle jejich představ, takže tam to padlo na tu úrodnou půdu. No a až zase budeme mít nějakou takovouhle specialitu, tak se v pravý čas přihlásíme.
1: Nejlepší dárek ke dni otců. Registruj se na webu hitradiovysočina.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
1: Dopravní hlídka Hitrádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.
3: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
6: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Kronoce.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Haló!
11: Haló!
10: Někdo může vidět jen prázdný prostor, ale my vidíme váš budoucí domov. Kuchyně IN, komplexní výroba interiérů na míru. Od prvního návrhu až po montáž posledního šroubku. Kuchyně IN, vaše jistota z Vysočiny. Navštivte naše studio v Jihlavě naproti nemocnici nebo na kuchyneIN.cz.
12: Pozor, pozor! Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
13: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
14: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
15: Vidíš to?
16: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
15: No a víš, co vidím já?
16: Co?
15: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
16: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
15: U nás si vybere úplně každý.
16: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
15: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
16: Nejlepší dárek je zážitek.
17: Firma na zážitky.
18: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
19: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
20: Hit Radio Vysočina.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Rádiu Vysočina za 9 minut 17 hodin. Pokud se v posledních hodinách trápíte s tím, že se vám nedaří načíst Facebook, Instagram, možná i WhatsApp, tak nejste v tom sami, je to výpadek v celém Česku, dokonce i po celém světě. Nemá to konce. Jo, někomu to funguje, někomu vůbec. Tak je potřeba s tím počítat. Aspoň si dáme takový detox od těch sociálních sítí. My si ho můžeme dát ve velkém stylu, protože po 17. hodině už za chvilku náš biják ve hře Další volňáci do multiky na Cinestar. Tak připravujte telefony. Tady už Axwell a Ingrosso.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, aktuálně bez větších komplikací, prší nám, tak opatrní buďte na svých cestách. Každopádně ještě nějakých 20 minut do vyhlášení toho výherce jedné hlasovky, která nám přijde právě na náš WhatsApp 725 44 38 37, tak dejte vědět, jak se vám jede, třeba právě vy získáte plnou nádrž zdarma od Hit Rádia Vysočina.
1: XXL výprodej v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ahoj Niky, tak co, kam dneska vyrazíme?
4: Hele, co City Park?
3: Zase, včera jsem tam byla na rande.
4: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
3: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
4: Tak vidíš, ve čtyři jsem tam jako na koni.
1: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
5: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
10: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Základní složka pro lék na cukrovku a obezitu se začíná vyrábět v českém farmaceutickém závodě v obci Bohumil u Jevan, nedaleko Prahy. Závod je součástí mezinárodní výrobní sítě dánské společnosti Novo Nordisk. V Česku investovala 8 miliard korun. Dvouletý Kristián z Prostějova po vdechnutí velkého kusu hrušky bojuje o život, leží v komatu a bude potřebovat terapie a léčení, které zdravotní pojišťovny nehradí. Rodina prosí o pomoc. Jaká je cílová částka, říká předsedkyně správní rady nadace Život dětem Anna Strnadová.
11: Cílová částka je vlastně 7 milionů 600 tisíc a už teď se zapojilo zhruba 1 milion lidí, aby Kristiánkovi pomohli, ale i tak je to málo. Teď zhruba máme 2 miliony 700 pro chlapečka, ale on potřebuje ty terapie teď na 3 roky.
10: Vše důležité ke Kristiánkovi najdete na www.srdíčkovédny.cz. Psi musí být v Česku už několik let povinně čipováni. Údaje o nich se ale dosud zaznamenávaly do několika různých databází. Od července se to změní. Komora veterinárních lékařů spustí centrální evidenci psů, do které budou muset své čtyřnohé mazlíčky nechat zapsat všichni chovatelé. No a čeští volejbalisté se dnes v Jihlavě utkají ve třetím utkání Evropské ligy s Bosnou a Hercegovinou a budou hájit neporazitelnost v soutěži. Budou mít přitom už k dispozici nahrávače Luboše Bartůňka, který na prvním miniturnaji před týdnem v Maďarsku chyběl kvůli narození potomka.
12: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A ještě k tomu počasí, tak na Vysočině stále více méně déšť nebo lokální přehánky. Zítra snad o chlup lepší, ale taky jsem tam s přehánkou a více méně oblohou pod mrakem, ale neděle už má být polojasná, tak snad ta teploty 17 až 21, 22 stupňů, takhle to bude o víkendu.
8: Hit Radio Vysočina.
0: Další volňásek do multikina Sinestar už za chvilku v našem vyjáku, tak připravujte telefony, budou se hodit. Tady už je Taylor Swift.

0: Je tady páteční biják, další volňásek do kina na telefonu. Petr ze Žďáru nad Sázavou. Peťo, ještě jednou hezký odpo.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Petr prozradil, prosím pěkně, že si umí udělat velmi hezký start toho víkendu, že teď z nějaký grilovačky se látka jede, je to tak?
1: Jo.
0: Ty prďo, závidíme. Jaký jsou plány teda jako na víkend, když jsi měl takhle ostrej start?
1: No, to ještě nevím.
0: Ještě nevíš. Bude to něco klidnějšího?
1: Určitě.
0: Nějaká pohoda, klid, relax. No dobře, hele, pojďme za filmovou ukázkou. Já doufám, že při tom řízení jsi teď někde hezky zaparkoval, na klid, na blikačky. Tady to je.
2: Chči je a chči je.
3: Mami, chči je a chči je.
0: Tak.
1: Na samotě u lesa.
0: Na samotě u lesa. No tak jo, pak na samotě u lesa. Takhle jednoduše.
1: Normálně, tomu neuvěříš. Ještě než začala ukázka, říkám, že by tam byla na samotě u lesa.
0: Hele, Peťo, velká gratulace. Dneska nějaký šestej smysl. Prostě zadařilo se ti na jedničku. A volňásek do multikina Sinestar si odnášíš. No tak, hezký start toho víkendu. Opravdu se vším všude vydrž mi na drátě, jinak se měj krásně, užívej pátek. Ahoj. No tak vidíte, jednoduché i takhle při pátečním odpoledni. Pokračujeme v pondělí opět po 17. Tentokrát ne, protože od příštího týdne náš biják budeme pravidelně dávat v 16.10. Takže hodina posunu, jo? Vy, co jste na to zvyklí? 16.10 od příštího týdne.
4: Biják. Hit Rádia Vysočina.

0: Anderson a Rudimental na Hitrádiu Vysočina po čtvrt na šest. Hezký pátek.
1: Jsme Hitrádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
0: Moc díky všem, co posíláte hlasovky na náš WhatsApp 725 44 38 37 a stáváte se tak automaticky naší dopravní hlídkou, aby se nám tady na Vysočině všem jezdilo víceméně na pohodu. Moc krásně, doslova parádně zmonitoroval celou Jihlavu a okolí řidič Pavel, ten si pro dnešek zaslouží plnou nádrž.
2: Ahoj, tady Pavel, řidič z Jihlavy. Jel jsem z ulice Humpolecká po Romana Havelky okolo Rozkvětu, potom po Březinových sadech a směřuji teď na Velký Baranov. Vše bylo OK, projel jsem to velice slušně na to, že je pátek.
0: No tak Pavlovi ještě jednou díky za tuhle tu informaci. Právě Pavel si odnáší plnou nádrž zdarma od Hitrádia Vysočina. Vy můžete taky opět v pondělí, budeme takto nadělovat, stačí poslat hlasovku, automaticky se dostáváte do té soutěže a 17.20 další hlasovku vybereme. K těm dopravním informacím ještě přidám, u Jihlavy ve Zborné havarovala dvě osobní auta, to je aktuální, na D1 na 166. kilometru směrem na Prahu, tam pozor na porouchané osobní auto s přívěsem. Tak šťastnou cestu.
1: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
3: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Historická vozidla v City Parku Jihlava. Staňte se svědky závodu 1000 mil československých s průjezdní kontrolou vozidel v sobotu 13. června po 13. hodině v Parčíku u centra. Na pasáži navíc od 11 hodin soutěž šlapacích autíček pro děti. Expozice veteránů v City Parku již od 6. června.
7: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
11: Dotace z Fatre jsou zpět.
12: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
11: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
12: Ti, co sousedům staví novostavbu.
11: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
13: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava! Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Vysočina.
17: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte

Kami a Cabello na Hit Rádiu Vysočina, seniorita, takový závan toho letního počasí. No tady už vodní víkend, to je jasná věc, a pokud ještě nemáte plány a chtěli byste jeden velikánský tip, tak zítra prosím pěkně zavítá opět do Jihlavského City Parku závod 1000 mil československých, tedy jedna z oficiálních kontrolních bran, checkpointu, jak chcete, tohoto závodu. Tam právě bude 1000 mil československých, prostě tradiční záležitost, závodníci během několika dnů urazí téměř 1600 kilometrů, projedou desítkami měst. Minulý rok jsme si to užili, letos si to tedy taky užíváme. A nejenom to v Jihlavském City Parku bude, že můžete se kochat těmi veterány, který tam budou projíždět, a můžete třeba prohodit i pár slov s nějakou posádkou. Tak taky tam bude třeba dětská soutěž od 11. do 1:30 ve spodní pasáži. Můžete si tam právě vysoutěžit spoustu zajímavých odměn. Taky tam je výstava veteránů od 6. do 14. června, takže do neděle v horní pasáži můžete taky obdivovat krásný káry. No a dětská soutěž šlapacích autíček, ta taky samozřejmě je toho součástí. No, takže vzhůru do Jihlavského City Parku zítra o víkendu, protože opravdu srdce zaplesá nad tím, jak krásné automobily dřív bývaly. Ne, že by teď nebyly krásný, ale tenkrát prostě jenom ruční práce. Jeden z tipů na víkend, co právě dělat. A jeden z tipů, co si třeba pouštět do uší pravidelně, tak posílám právě teď, protože to je jak pohlazení po duši. Dario G, Sunshine, když to sluníčko prostě teď aktuálně nemáme, tak si ho aspoň takhle napumpujeme prostřednictvím éteru Hit Rádia Vysočina. Tak užívejte toho pátečního odpoledne, dneska 12. červen v kalendáři po 17:30.

0: Today na Hit Radio Vysočina před 6:15. Dneska pátek, víkend už je tady s námi, 12. červen v kalendáři, pravda počasí upršený, hlavně, že je víkend. Každopádně ta dlouhodobá předpověď hovoří o tom, že přijdou zase jako tropy příštím týdnu a příští víkend až na 30 stupňů, no tak uvidíme. Každopádně dneska by mohli oslavit Antonie, protože mají svůj svátek, ať už je jakýkoliv počasí, hlavně, že je pátek, Antonie svátek, přejeme taky jen to nejlepší a za chvilku další hity. Kato bude, anebo Lady Gaga.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
10: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
11: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích?
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
14: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
16: firma na zážitky
13: CZ.
5: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
17: Kapely Činasky.
18: My máme rádi víru.
17: Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štajny 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
5: Vysočina Fest.
17: Největší multižánrový festival našeho kraje.
5: A vy budete u toho.
19: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
6: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
16: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
20: Hit Radio Vysočina.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.
22: Hit Radio.
23: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, opatrně na D1 na 166. kilometru směrem na Prahu. Tam pozor na poruchané osobní auto s přívěsem, ať do něj někdo nevletí. A hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.

0: Viany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Ministerstvo dopravy upozorňuje na podvodné SMSky, které vyzývají k zaplacení pokuty. Eviduje výrazný nárůst dotazů od lidí, kteří takové zprávy dostali. Pokračuje mluvčí ministerstva Alena Míl.
4: Ty SMS obvykle obsahují informace o údajné pokutě za dopravní přestupek a odkazují na podvodnou webovou stránku, která se snaží vzbudit dojem, že souvisí s oficiální agendou státu. My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
3: Česká republika podle Tomia Okamury nebude zavádět migrační pakt Evropské unie. Dle předsedy sněmovny a SPD představuje bezpečnostní riziko. Okamura to dnes řekl s tím, že sankce jsou možné. Migrační a azylový pakt přijatý v květnu 2024 začal platit ve všech státech Evropské unie dnes. Obézním dětem by mohly léky na hubnutí hradit zdravotní pojišťovny. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Oproti roku 1991 je obézních dětí čtyřnásobek, předloni jich bylo 12%. Odborníci čekají, že v roce 2050 bude mít nadváhu či trpět obezitou polovina dětí. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v německém Augsburgu. 24-letý Čech navázal na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele seriálu. Na stupni vítězů se prosadil i ve třetím letošním závodě. Koncem května vstoupil do světového poháru třetím místem ve Slovinsku.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Zítra bude zpočátku převažovat velká oblačnost, občasný déšť nebo přehánky, během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde srážky ustávat a mraku ubývat na polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25.
2: Krásný podvečer, 3 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a milénia. Máme pro vás nachystaný samý hudební pochoutky, nenechte si to ujít. No a startujeme už naprostou klasikou One More Time a Highland. Tak se to užijte.

Ashford and Simpson, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, ať už jste v práci, nebo si už naopak užíváte tu páteční pohodičku. To nejlepší z 80., 90. a milénia před námi. Songy, na který jste možná i tak trochu zapomněli, ale je to škoda. Jo. A pojďte to otevřít ten večer tím, napište mi, jaký máte pátek, jak se máte, co děláte. Normálně pojďte si to tady pozdílet, jak jsme na tom, kdo z vás odpočívá, kdo se třeba chystá na velkolepý víkend, nebo třeba někam na nějaký festák, nebo třeba makáte, že jo. Každý to má nějak, pojďte napsat 777-937-777, jak trávíte pátek. Já se vám k tomu postarám o ten nejlepší soundtrack. Za chvíli Moby a teď frčíme do roku 93. Tohle je Meatloaf, I'd do anything for love.

0: Moby za námi na Hit Radio. Přeju krásný večer. Vy jste fantastický. Fantastický. Ptala jsem se, jak se máte, jak trávíte pátek a vy píšete fantastický zprávy, díky za to. Koudy třeba píše, že ještě v práci, že řídí svozové auto na odpad a už se vidí zítra na Ještědu. Závod Ještěd 24. Já jsem si ověřila u Koudyho, jestli jde fakt závodit a jde. Což je hustý. Takže držíme pěsti Koudymu, rozhodně. Erika slaví, protože Erika má dneska skvělej den. Syn Filip udělal státnice, je pan bakalář a ona v pondělí letí na dovolenou do Řecka s kámoškama. Lehce závidíme možná někteří, ale užijte si to. No a pokud by vás zajímalo, jak někteří lidé nekoukají na počasí, nebo je jim úplně jedno, tak třeba Adam píše, že tráví pátek na paddleboardu na Hořcivařské přehradě, takže kdyby se někdo chtěl přijít podívat na blázna, tak může. Jo, takže program máme případně zajištěný. Pište dál, jak trávíte svůj pátek. Uděláme si to tady společně před víkendem. Hezký, co vy na to? K tomu samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. Za chvíli Sophie Ellis, k tomu taky Lucie nebo Phil Collins.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
4: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
11: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
12: Kapely Činasky.
13: My máme rádi.
12: Lucie, Divoký Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
11: Vysočina Fest.
12: Největší multižánrový festival našeho kraje.
11: A vy budete u toho.
12: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
14: Česká volejbalová reprezentace míří do Jihlavy. Od 12. do 14. června se v Horácké aréně představí česká mužská reprezentace v rámci turnaje Evropské volejbalové ligy. Čekají vás napínavé souboje, skvělá atmosféra a špičkový evropský volejbal. Přijďte podpořit český tým v boji o vítězství a nenechte si ujít volejbalovou událost roku na Vysočině. Vstupenky k dostání v síti Ticketportál. Buďte součástí hry!
15: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
16: No včera bylo pozdě.
17: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Komu by se nelíbila? Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor, posloucháte Hit Radio. A je to jasný, jsou mezi vámi i tací, co nemají úplně ideální ten pátek. Jo, třeba Evča má za sebou týdenní půst, týdenní ležení, protože nějaká bakterie, jo, ble, ble. No takže teď dezinfikuje celý byt, od rána se nezastavila. Evčo, hlavně ať už je ti dobře, prosím tě. Jo, nějakou pauzu si dej, nepřežeň to, víš, jak to je po těch nemocích. Třeba Hela ta píše, že jede z Německa domů, už je v Čechách, za sebou 350 kiláků, ještě asi půl hoďky a je doma. Tak Heli, prosím tě, oči do kořán, jo, hlavně zůstat vzhůru a věřím, že i vám, co nemáte ten pátek úplně na pohodičku, zvedou náladu Bee Gees.

0: David Bowie a Blue Jean, posloucháte Hit Radio, krásný páteční večer. Doufám, že si to užíváte, jo, alespoň v rámci možností, pokud to jde. Mimochodem, pokud vám dneska vypadává Facebook nebo Instagram, nebojte se, prostě to má nějaký celosvětový výpadky, takže ano, týká se to všech, oni to popravějí a pak zase bude moc scrollovat a koukat na videa se štěňátkama a do té doby si prostě budeme užívat tu skvělou hudbu. Po osmí se taky podíváme na nějaké další vaše páteční vzkazy a za chvíli Kylie Minogue nebo Mňága až Dior.
1: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
2: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
3: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
2: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
3: Café-gusto.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Haló.
4: Někdo může vidět jen prázdný prostor, ale my vidíme váš budoucí domov. Kuchyně IN. Komplexní výroba interiérů na míru. Od prvního návrhu až po montáž posledního šroubku. Kuchyně IN. Vaše jistota z Vysočiny. Navštivte naše studio v Jihlavě naproti nemocnici nebo na kuchyneinn.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Právě se otevřel nový showroom DR Automobile z Vyhlavě. Navštivte nás v Hosově 55 a objevte stylová SUV, robustní offroady a energické pick-upy. Automatická převodovka, bohatá výbava a atraktivní financování už od 2,99. Přijeďte se svést a vyberte si vůz, který vás bude bavit každý den. Nový showroom DR Automobile z Vyhlavě, Hosov 55. Více na draautomobiles.cz.
8: Vysočina Gladiators. 14. června na stoupách Vyhlavě. Fight proti Nitra Knights vypukne ve 4. Sezona amerického fotbalu vrcholí a na tebe čeká tentokrát charitativní zápas. Plno atrakcí, dobrého jídla a samozřejmě nejlepší a nejtvrdší fotbal v Česku. Vstup do 15 let zdarma. Přijď podpořit Gladiátory 14. června ve 4. V Jihlavě na stoupách. Partnerem zápasu je společnost Huchtamaki. Nejen významný zaměstnavatel, ale i partner pro dobrou věc.
9: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
10: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
11: Ty nejlepší jahody na Vysočině. To jsou jahody Šantrůček Česká Bělá. Samosběr jahod, prodej české zeleniny a dalších výpěstků za nejlepší ceny. Jahody Šantrůček Česká Bělá. www.jahodyhb.cz. Jahody s českým srdcem.
12: Trenýrkárna.cz.
13: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
12: Trenýrkárna.cz.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Nové DR6 od DR Automobiles už i v showroomu v Jihlavě na Hosově 55 nebo v Trnavě u Třebíče. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
5: Krásný večer, 7 hodin, pátek, víkend před námi. Doufám, že si to užíváte. Teď další hity, tohle je Beyoncé.

jsou prostě skvělí. Tohle jsou Scorpions, Send Me an Angel, vy posloucháte Hit Radio. Díky, že s námi trávíte páteční večer, k tomu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Já jsem se vás dneska na začátku ptala, jak ten pátek trávíte, co děláte a jak se máte. No a mimo jiné, tady máme nějaké praktické tipy, píše totiž Radek. Já po šichtě jsem vypral věci a upekl jsem si na víkend roládu z mletého masa, dodělávám rajčatový salát, takže z práce do práce. A pozor, ale aspoň nemusím zítra nic dělat, jen odpočívat a o tom víkend je. Hele, je to tak, jo, pokud před sebou máte aspoň trošku volný víkend, zkuste, co můžete ještě udělat dneska, to udělat, jo, a zítra. Čistý leháro, žádná dřina, jenom pohodička. No a k tomu lepšímu pátečnímu večeru další hity. Tohle jsou Aha, The Sun Always Shines on TV.

I always dream about you, Spáňa, Féteru Hit Rádia. Krásný večer a co víc, krásný páteční večer. Určitě jsou mezi vámi i tací, co se chystají ven. Prosím vás, nepřežeňte to. Jo, víme, jak jsou potom ty soboty náročné a jak jsme potom vlastně tak trochu k ničemu, ale mě třeba hodně pomáhá, nebo vždycky, když jdu někam ven, tak si pouštím něco, co mě jako navnadí, nabodí, jo, na to, že uvidím lidi a bude to třeba trošku večírek. Tohle by mohlo fungovat. Myslím, že to rozhýbe i ty, co si užívají pohodu doma. No Doubt, už za chvíli.

0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
2: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
7: Česká volejbalová reprezentace míří do Jihlavy. Od 12. do 14. června se v Horánské aréně představí česká mužská reprezentace v rámci turnaje Evropské volejbalové ligy. Čekají vás napínavé souboje, skvělá atmosféra a špičkový evropský volejbal. Přijďte podpořit český tým v boji o vítězství a nenechte si ujít volejbalovou událost roku na Vysočině. Vstupenky k dostání v síti Ticketportál. Buďte součástí hry!
8: Ach jo. Kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
9: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
10: Kapely Činasky.
11: My máme rádi víru.
10: Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
2: Vysočina Fest.
10: Největší multižánrový festival našeho kraje.
2: A vy budete u toho.
10: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.

Krásný páteční večer. Možná ještě o něco hezčí na České Budějovice, respektive do Litvínovic, u Českých Budějovic. Naháč se totiž vrátil. Jo, prosím vás, pokud se tam budete pohybovat po lese, pozor. Můžete totiž potkat nahatého muže. Údajně zatím teda nikomu neublížil, což jsme samozřejmě rádi. Údajně taky byl spatřen dokonce už v loňském roce. Tak jenom, máte to když tak nahlásit, jo, kdybyste ho potkali. Co vám do popisu můžu ještě pomoct, tak krom toho, že byl nahatej, tak taky možná občas má na sobě ponožky a malý baťůžek. Takže prostě je to možná jenom vášnivý nudistický turista. Tak, kdybyste ho potkali, nabídněte mu deku. Tohle jsou Fun Factory, I Wanna Be With You.

0: prostě Stevie Wonder, Part-Time Lover, posloucháte Hit Radio, skvělý, co? No je pravda, že ta láska k tomu víkendu patří, jo, pravděpodobně na sebe máte doma víc času, tak nějak si to můžete víc užít, že jo, takže v tomhle duchu bychom mohli ještě chvíli pokračovat, co myslíte, něco takovýho o lásce. Láska je někdy trochu hloupá, to víme. A proto si za chvíli dáme Loveful, Cardigans. A k tomu třeba Linkin Park nebo Milli Vanilli.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
3: Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo.
2: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
4: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
8: CZ.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Také to slyšíte? To naše srdce tepe pro váš vůz. Přijeďte do autorizovaného servisu Škoda a přesvědčte se. Čeká tu na vás profesionální a milý personál, široká nabídka originálního příslušenství či výhodné doplňkové programy a akce, které vám ušetří peníze. Dejte na autorizovaný servis Škoda.
14: www.autoradsek.cz, váš autorizovaný servisní partner Škoda.
15: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
16: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
17: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
18: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.

0: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

What's Love Got to Do With It? Warren G, posloucháte Hit Radio. Máte dneska blbej den? Hele, může být i horší. Fakt. Představte si třeba, že vám vaše dítě rozstříhá 40 000 korun. Tohle se stalo jednomu Američanovi teď. Jeho tříletá dcera uviděla zábavný papírky, 100 dolarovky a rozstříhala je na malinký kousíčky. Normálně udělala konfety, jo, protože konfety všichni milujeme, že jo. No a takhle tatínka připravila o nějakých 37 000 korun. Dobrý, ne? Zase jako, jestli třeba měli co slavit, kromě téhle události, tak konfety se vždycky hodí. Tak jenom hele, vždycky může být o něco hůř, jo? A taky vždycky může být líp. Tohle je Shania Twain a Kaching.

0: KLF právě teď v éteru Hit Rádia, krásný pátek. A přece jenom za námi celý pracovní týden. Aspoň teda pro někoho, že jo, ne každý má o víkendu volno, ale doufám, že jste to zvládli. Jo, že těch 5 dní bylo přežitelných, že vás nikdo příliš neštval, ačkoliv to je samozřejmě těžký zařídit. A pokud vás třeba nikdo nepochválil celý týden, tak pro vás tady něco mám, jo? You're simply the best, Tina Turner, už za malou chvilku pro vás všechny, že jste to zase zvládli.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
3: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.
4: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
9: Česká volejbalová reprezentace míří do Jihlavy. Od 12. do 14. června se v Horácké aréně představí česká mužská reprezentace v rámci turnaje Evropské volejbalové ligy. Čekají vás napínavé souboje, skvělá atmosféra a špičkový evropský volejbal. Přijďte podpořit český tým v boji o vítězství a nenechte si ujít volejbalovou událost roku na Vysočině. Vstupenky k dostání v síti Ticketportál. Buďte součástí hry!
10: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.

Taky tenhle song milujete. Milk and Toast and Honey, to jsou Roxette, Féteru, Hit Rádia. No a co fotbaloví fanoušci, pořád smutníte po té porážce s Koreou? Já vím, je to blbý takhle vystartovat, jo? Mít takovýhle začátek na tom šampionátu. Ale ještě pořád se to může zlomit. Navíc ten další zápas nás čeká v normálnějším čase. Věřím, že nejsem jediná, kdo se na to těší. Protože ve čtvrtek nastoupíme proti Jihoafrické republice v 6 hodin večer. Nevím, jestli vyhrajem, ale minimálně ten čas je pro nás všechny o dost příjemnější, koukatelnější, takže budeme o to víc fandit a třeba tu smůlu naší fotbalovou zlomíme. Budeme věřit, budeme doufat. A co je jistota? To jsou naše další hity. Teď už Mixfield, Think of You.

0: Tohle jsou Bolíš, posloucháte Hit Radio, přeju vám krásný večer. Za chvilku 9:00, já se s vámi pro dnešek rozloučím. Výjimečně se uslyšíme i zítra od 7:00. Budu se na to moc těšit, hezký zbytek toho pátečního večera, dávejte na sebe pozor. No a za chvilku třeba tohle. Come on Eileen, k tomu YouTube nebo Ricky Martin, tak buďte s námi a hezký večer.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
2: V Havlíčkově Brodě v Kyjovské ulici je stále pozor na nehodu.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Vysočina.
3: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
4: Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu.
3: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
5: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
6: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: www.honda.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Dotace z Fatre jsou zpět.
2: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
1: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
2: Ti, co sousedům staví novostavbu.
1: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
3: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.

0: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
1: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio Vysočina.
8: Zlepši si náladu.

0: jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
1: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha. Nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Dotace z Fatre jsou zpět.
4: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
3: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
4: Ti, co sousedům staví novostavbu.
3: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
5: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
1: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design, nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM, jeden dekor, jeden celek.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
3: Dotace z FATRE jsou zpět.
4: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
3: Přesně tak. A to víš, že FATRE jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
4: Ti, co sousedům staví novostavbu.
3: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
5: FATRE, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. FATRE.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.

0: ratatararata, trička ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
1: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café-gusto.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
1: Hit Radio.

0: Rarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
2: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
1: Café Gusto. Vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
2: Café.gusto.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Hit Radio.
6: Hit Radio.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.